Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Cholesterol není sám o sobě nepřítelem. Tělo ho potřebuje pro řadu důležitých funkcí. Riziko pro srdce a cévy ale zvyšuje hlavně nadbytek LDL cholesterolu, který je třeba posuzovat spolu s dalšími faktory, jako je tlak, cukr, pohyb nebo kouření. Pomoci může zdravější jídelníček a pravidelný pohyb. Celkem 21 světelných digitálních a audiovizuálních instalací od českých i zahraničních autorů nabídne letošní už 14. ročník Signál festivalu.
2: Přehlídka digitální a kreativní kultury v Praze proběhne od 15. do 18. října a poprvé zavítá také do Davids. Součástí programu bude například videomapping inspirovaný Václavem Havlem anebo 10-metrová laserová instalace na hladině Vltavy. Honza Navrátil, Praha.
1: Vědci vyvíjejí proteinové sušenky z plastového a zemědělského odpadu pro astronauty na dlouhých misích. Geneticky upravené kvasinky odpad přeměňují na bílkoviny, tuky a další látky, které pak zpracují do těsta pomocí 3D tiskárny. Zatím je nikdo neochutnal, čekají na povolení k prvnímu testu. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
4: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Od října do ledna se uskuteční festival Havel Alive. Nabídne divadlo, film, hudbu, výstavu designu nebo besedy o odkazu a osobnosti bývalého prezidenta Václava Havla. Hlavním pořadatelem a dějištěm je Pražský hrad. Mnohé akce multižánrového festivalu budou zdarma. Jeho součástí bude česká premiéra nově objevené Havlovy hry Varování. Hned třikrát je soubor Davidského divadla s Ivanem Trojanem a Martinem Mišičkou uvede výzdálně Pražského hradu. Režisér Jiří Havelka nám objasní historii vzniku nedopsané hry.
5: To, kdy to přesně napsat, 77 je ten deník, kde o ní mluví a kde se mu rodí v hlavě. Vy máte vlastně náhled do jako rodícího se konceptu budoucích mnoha her, ze kterých jediná dopsaná nakonec byla Pokoušení. A tam si myslím, že to vtělil celou tu zkušenost zvláštní i pro něj, myslím, naprosto nečekanou z toho prvního vězení. I samozřejmě skrz ten dopis prokurátorovi, který napsal a podepsal. A to Pokoušení pro něj bylo jako vyřízení toho tématu a uzavření. Proto si myslím, že už nedopsal ten Šeřík nebo to Varování.
4: Na náplavce pod Vyšehradem se můžeme posadit na úplně nové lavičky. První z nových lavicových sestav už jsou k dispozici pod železničním mostem na Výtoni. Celkem na nábřeží vznikne 27 různých sestav. Mobiliář je součástí revitalizace pražských náplavek. Přírodovědci objevili v jezeře Milada poblíž Ústí nad Labem invazní raky červené, jde o první výskyt tohoto druhu, který je přenašečem račího moru v České republice. Odborníci teď budou zkoumat, jak velká jejich populace v jezeře žije. To je z guláše všechno, teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Jedinečná sonda do problematiky dozrávání hudebních skupin. První, poslední. Na Rádiu Beat.
1: Dobré ráno, býťáci. Je sobota 19. září roku 2026. Svátek má Zita, a to nejen Kabátová. A kolik? 8:05 ráno už vás ze studia hráví a být na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a dnes to bude tedy zajímavé, zítra také samozřejmě, protože u těch našich oblíbených, nebo možná i milovaných v mnoha případech kapel, tak vždy tedy nastíníme, pustíme si něco z toho jejich úplně prvního debutového oficiálního alba, no a pak zase něco z toho posledního. Někde ta cesta může být skutečně dlouhá, někde třeba i kratší. V případě některých kapel toto možná bude zajímavějších, no a začneme pěkně přímo v New Jersey, a nejen modří již poznali, že řeč to bude o Bon Jovi. Ano, mám tu nejprve jejich debutové album, to bylo vydáno 21. ledna roku 1984, takže mi něco říká, že 42 let je od tohoto okamžiku. Nahrávali v New Yorku tehdy, pokud si správně vzpomínám, a produkovali ho Tony Bon Jovi, ano, již podle jména bratranec Johna Bon Joviho a Lenz Queen. No a je to také jediné album, na kterém se nachází píseň, na jejímž textu se nijak nepodíleli členové kapely, což mi přijde tedy zajímavé. A tohle album se umístilo na 43. pozici žebříčku Billboard 200, tedy 200. Takže teď si dáme ukázku v podobě úspěšného singlu Runway, no a za chvíli si zaspustíme něco z toho docela posledního alba Bon Jovi.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Když se řekne A, měl by se říct i B. A když se pustí z první, mělo by se i z poslední. To dá rozum. První, poslední. Na Rádiu B.
1: Ano, a právě Bon Jovi, se kterými jsme zahájili tento víkend, mají za sebou přes 4 desetiletí kariéry, desítky hitů a miliony prodaných desek a v roce 2024, tedy před 2 lety, přišli zatím, tedy s posledním albem, které se jmenuje Forever. Žádná výběrovka, žádné oprášení starých hitů, 12 úplně nových písní. John Bon Jovi tehdy řekl, že chtěl desku, která bude návratem k radosti, a první ochutnávka se jmenovala příznačně Legendary. Je to vlastně taková písnička o tom, co po člověku zůstane, když už má za sebou většinu cesty, a to právě bude další, tedy druhá píseň z té kariéry Bon Jovi.

0: Konec dobrý, všechno dobré. A začátek taky dobrý. Co dobrý, skvělý. První, poslední. Na Rádiu Beat.
1: No a máme tu rok 1970. Deep Purple už mají za sebou In Rock. Pardon, jsem se po ránu zakuckal. Black Sabbath vydali svou první desku a v Londýně přichází s Davidem další parta, která... tak já se budu muset asi napít, zkusím to ještě, která se zanedlouho tak nějak zařadí mezi velká jména britského hard rocku. Ano, Uriah Heep a jejich deska s nádherně šíleným názvem Very Ivy, Very Humble. Ještě to nejsou úplně ti Uriah Heep, které známe z Demons and Wizard, ale už tady máte Micka Boxe, Davida Byrona a hlavně Kena Hensleyho za klávesami. Ten tam mimochodem do kapely přišel během nahrávání desky a to bylo tedy dobře. A když se podíváte na obal, tak David Byron tam vypadá, jako kdyby ho někdo vytáhl z hrobky. Mimochodem v Americe tuhle desku vydali pod prostým názvem Uriah Heep a dali úplně jiný obal. Je tam takový bubák, jestli si ji znáte. Trošku zkrátka to vypadá jinak. No a kritika tehdy kapele rozhodně nefandila. Slavná recenze v Rolling Stone dokonce tvrdila, že pokud se Uriah Heep prosadí, tak autorka té recenze spáchá sebevraždu. To bylo tedy odvážné tvrzení, jak dopadla, nevím. No ale Uriah Heep, jak známo, se prosadili. Mimochodem zanedlouho přijedou k nám, ale nepředbíhejme. Teď si právě z té první desky, z té jedničky Uriah Heep dáme vlastně dodnes jeden z největších hitů, dalo by se říct, kapely, a to více než 6-minutovou Gypsy. Tak.

0: se změnily naše oblíbené kapely napříč roky? Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu B.
1: Tak a teď zase uděláme a v tomto případě docela velký skok z roku 1970 a debutu Very Ivy, Very Humble. Se přesuneme až do roku 2023. Jura Jakýb totiž vydali album s názvem Chaos and Color, Chaos a barva, a je to jejich 25. studiové album. Ten název má docela hezký příběh. Mick Box říkal, že deska vznikala v chaotické době covidu a že pro spoustu lidí byla tehdy jedinou barvou v životě hudba. Ano, to bych klidně potvrdil. Písničky s klávesistou Philem Lanznem dokonce během lockdownu skládali přes Zoom. No a když se konečně dostali do studia, tak chtěl Box všechny muzikanty zase pěkně pohromadě v té jedné místnosti. No a povedlo se, celé album natočili zhruba za 17 dní. A víte, co je na tom nejlepší? Mickovi Boxovi bylo 75 a rozhodně to nezní jako kapela, která už jen vzpomíná na svoje slavné 70. roky. Naopak je tady spousta energie, hamontky, velký refrény, progrokové výlety, no a taky pořádný hard rock. Takže 53 let po debutu jsou Jurají pořád na scéně a jestli chcete slyšet, jak zní kapela, která má za sebou půlstoletí historie. Zanedlouho nám to předvedou tady v Praze na koncertě, který mimochodem pořádáme i my, Rádio Beat. Ale pořád zkrátka tahle kapela má chuť hrát a tady je Chaos and Color a zní více než 8-minutová kompozice Freedom to be Free.

Takhle krásně jsem nechal až do konce doznít Juraja Heep, zatím tedy z poslední desky, no pravděpodobně již z opravdu poslední, když kdo ví, jak to celé bude. Mám tu v každém případě takhle v závěru hodiny nějaké ty vaše zvací, ne dopisy, ale tady třeba SMSku. Ahoj moje milé rádio, chtěla bych všechny pozvat do pivovaru Mazák v Dolních Bojanovicích na Hodonínsku, kde se dnes uskuteční mazácký košt. Od 18 hodin zahraje kapela Easy Line, která potěší každé býťácké srdce. Díky Helena, rádo se stalo. A pak tohle je zpráva buď z apky nebo mail, teď nevím. Ahoj býťáci, zveme vás na dnešní akci Death Metal Onslaught do klubu Loděnice v Benátkách nad Jezerou. Zahrají Popis, Eat Grinder, Vojtila a Six Feet Under Tribute. Začátek je v 8 a vstup tady není. Tak přijďte na metal, tohle nám poslali Jarda, takže Jarda a za chvíli si dáme zase první a poslední z dalšího legendárního alba.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Nejúčinnější manipulace nestaví na smyšlených problémech, ale na skutečných frustracích lidí, jako je zdražování nebo nedůvěra v instituce. Vždy je k nim ale přiřazen falešný viník. Ukazuje to analýza českého dezinformačního prostředí. Výzkumníci zaznamenali stovky případů koordinovaného sdílení obsahu, zejména na Facebooku, kde se stejné příspěvky a komentáře šířily v řádu sekund. Nejčastějšími tématy byly nedůvěra ve stát, kritika EU a tvrzení, že sankce proti Rusku poškozují českou ekonomiku. Objevil se problém, který může zhatit plány na větší kolonizaci měsíce. Více Roman Všetečka.
2: Všichni už jsme asi viděli plány různých společností, jak na měsíci budou z malých vesniček růst stále větší sídla. Nová studie však ukazuje, že se tyto záměry budou patrně muset přehodnotit. Objevila jednu skutečnost, která může omezit lidskou přítomnost. Kosmické agentury různých států i soukromé společnosti už nějakou dobu zveřejňují plány, jak by mohlo vypadat osídlování objektů v kosmickém prostoru v čele s měsícem. Od skromných začátků se základnou s několika lidmi by se mohla sídla postupně rozrůst do velkých měsíčních měst. Představuje si to tak například Jeff Bezos se svým nápadem na přesun těžkého průmyslu na měsíc, Elon Musk zase vyzval k založení samorostoucích měst na měsíc a na Marsu. Ale nová studie, publikovaná v časopise Frontier in Space Technologies, naznačuje, že takovým plánům bude bránit nedostatek životadárné látky. Je to voda, která je na naší přirozené oběžnici vázána v ledu. A právě ledové rezervy jsou zde příliš malé, než aby mohly dlouhodobě udržovat sídla, která by obsahovala zhruba 1 milion lidí. Více se dočtete na technet.cz.
1: Anthropic zablokoval ve své AI jménem Claude dotazy, které by mohly pomáhat s vývojem biologických zbraní. Firma zaznamenala například pokusy o genetické úpravy virů nebo přizpůsobení ptačí chřipky savcům a u nejnovějších modelů proto zavedla přísnější omezení. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: vždycky dost sil i nápadů. A co na konci? Nedošla někomu pára? Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu Beat.
1: 11 minut po 9. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No ačkoliv máme tedy 19. září roku 2026, představíme si, že je pátek 13. února a to roku 1970, tedy ideální datum pro kapelu jménem Black Sabbath. Ano, právě toho dne vychází jejich první slavné eponymní album. Čtyři kluci z Birminghamu, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler a Bill Ward, a deska, která se dnes bere jako jeden ze základních kamenů a pilířů heavy metalu. A teď pozor, oni na její natočení neměli týdny nebo měsíce, v podstatě jeden den, asi 12 hodin ve studiu. Kapela zahrála svoje koncertní věci prakticky živě, Ozzy zpíval současně s ostatními a většina skladeb se prostě natočila na první pokus. Celá deska stála kolem 800 liber a možná právě proto má takový ten, má ten zvuk zkrátka takovou sílu, žádné nekonečné studiové vymazlování, jen čtyři muzikanti, aparáty, mikrofony a pořádný riffy Tonyho Iommiho. No a potom přijde titulní skladba Déšť, bouřka, kostelní zvon a jeden z nejslavnějších riffů v historii rockové muziky vůbec. Ten riff je postavený na takzvaném tritonu, kterému se kdysi říkalo ďábel v hudbě, a Geezer Butler k tomu přidal příběh temné postavy, kterou prý, tedy nebo údajně zahlédl u své postele. No a aby toho nebylo málo, deska vyšla, jak jsem říkal, v pátek 13. a na obolu stojí tata Tajemná žena v černém před starým vodním mlýnem, prostě album, které si o legendu přímo říkalo, takže jestli chcete slyšet okamžik, kdy se z těžkého blues rocku začíná rodit něco, čemu později budeme říkat heavy metal, pojďme do Birminghamu, máme tu rok 1970 a Black Sabbath.

0: jedinečná sonda do problematiky dozrávání hudebních skupin. První, poslední. Na Rádiu Beat.
1: No a teď skočíme o 43 let dopředu. Takhle psal se rok 2013, ano, zase ta třináctka, a Black Sabbath vydávají album s jednoduchým názvem a zase 13, jejich poslední studiová deska, a tohle je docela neuvěřitelný návrat. Ozzy Osbourne, Tony Iommi a Geezer Butler jsou znovu pohromadě ve studiu a je to jejich první nové album s Ozzym od roku 1978, kdy vyšlo Never Say Die. Jenom původní bubeník Bill Ward u toho není a za bicí tentokrát usedl Brett Wilk, ten z Rage Against the Machine. No a producent, no tak tím nebyl nikdo menší než slavný Rick Rubin, a ten se rozhodl, rozhodně tedy nesnažil Black Sabbath nějak

modernizovat, naopak je vrátil, nebál bych se říct, ke kořenům, těžké Iommiho riffy, pomalé tempo, dlouhé skladby a Ozzyho hlas, ten nezaměnitelný a 8 písniček a skoro hodina muziky. První single se jmenuje God is Dead a právě za něj dostali Black Sabbath hned o rok později, v roce 2014 Grammy. A ještě jedna nádherná statistika, tahle kapela, která začínala v Birminghamu na konci 60. let se s albem 13 vůbec poprvé v historii dostala na první místo amerického žebříčku. Takže když jsme si před chvílí pustili jejich první album, nebo tedy tu titulní skladbu z prvního alba z roku 1970, teď máme poslední kapitolu, 43 let mezi dvěma deskami a skladbu, o které jsem již mluvil, tu s názvem God is Dead.

0: Když se řekne A, měl by se říct i B. A když se pustí z první, mělo by se i z poslední. To dá rozum. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a my se teď vrátíme zase do roku 1978 a opět tedy k úplně první desce, nejprve kapely Dire Straits. Ta deska se prostě jmenuje Dire Straits jako kapela a zajímavé je, v jak skromných podmínkách vznikla kapela. Tehdy rozhodně nebyla žádná světová senzace. Nahrávání v londýnském studiu stálo kolem 12,5 tisíce liber a producentem byl Vinwood, tedy starší brácha Stevea Vinwooda. No a právě na téhle desce najdeme skladbu, která Dire Straits prakticky přes noc vystřelila mezi hvězdy a ta se jmenuje Sultans of Swing. Mark Knopfler ji napsal po návštěvě jednoho malého londýnského pubu, kde hrála skoro zapomenutá jazzová kapela a když její zpěvák na konci vystoupení řekl, že se jmenují Sultans of Swing, Knopflerovi ten vznešený název v kontrastu s poněkud omšelou kapelou utkvěl v hlavě. No a mimochodem první demo téhle skladby se dostalo k londýnskému DJovi Charlie Gillettovi, který ho pustil v tom svém známém rozhlasovém pořadu a právě to pomohlo Dire Straits získat nahrávací smlouvu, takže si dáme jednu z těch písniček, které začaly v malém londýnském klubu a skončily vlastně na tom piedestalu rockové historie, takže Dire Straits a Sultans of Swing.

0: Konec dobrý, všechno dobré. A začátek taky dobrý. Co dobrý, skvělý. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a teď ještě jednou Dire Straits, jak jinak, tak to bude po celý víkend, tentokrát tedy z jejich posledního studiového alba On Every Street z roku 1991 a pustíme si skladbu Colin Elvis. Je to vlastně docela vtipná písnička, Mark Knopfler v ní zpívá o takovém chlápkovi, který se snaží dovolat Elvisovi, protože má pocit, že ho jeho přítelkyně opustila. A celý ten příběh je postavený na odkazu na britský televizní seriál Thunderbirds, tedy loutkový science fiction seriál z 60. let. A i ve videoklipu, jestli jste ho viděli, nebo jestli ho pamatujete, tak se tam rozjede tedy úplně naplno. Objevují se tam v něm právě postavičky z Thunderbirds a zároveň členové Dire Straits jsou stylizovaní jako jejich zachránci. Colin Elvis vyšla jako první single z alba On Every Street a v Británii se dostala až na druhé místo hitparády. Zajímavé přitom je, že samotné album už přišlo 13 let po debutu Dire Straits a bylo jejich posledním zároveň. Tedy takže ještě jednou Colin Elvis.

0: No, Dire Straits jsem zase nechal až úplně do poslední noty, takhle hezky se to tam, to šlo do fade-outu, no a protože máme konec hodiny, no přelom hodiny, mám tu zase nějaké ty vaše pozvánky, a není to jenom o pozvánkách, můžete posílat, co chcete, třeba svoje nějaké názory, pokud nějaké máte, nebo postřehy, připomínky a tak dále, na všechny ty naše známé kontakty. Tohle třeba, co vám teď přečtu, je SMS-ka, ta dorazila na číslo 720-001-222. Ahoj, posílám pozvánku všem Žižkovákům a přátelům rádia Být na akci Zažij Žižkov jinak. Dnes od 15 do 22 hodin v ulici Pod Janovem máme napečený dobrůdky, sladké i slané a na čepu dva druhy piva a limo pro děti. Neplatí se žádný vstup. Martin Blondiák nám tohle poslal. No a další pozvánka, tak to je zase krásně načtená nebo namluvená do té naší býťácké apky.
1: Čau, zdravím všichni býťáky a chtěl bych vás pozvat na pouťovou zábavu do Skuhrova u Havlíčkova Brodu 19. teďka a zahraje kapela Fousatej Háta Edmond, tak přijďte na grok a hodit společně kopitem. Čau, Zdeněk.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Společnost, která spravuje infrastrukturu Jindřichovo-Hradecké úzkokolejky, získala osvědčení od Drážního úřadu o bezpečnosti provozovatele dráhy na příštích 5 let. Podrobnosti nám přináší kolega Luboš Dvořák.
2: Od Státního fondu dopravní infrastruktury také dostane 17 milionů korun na obnovu trati. Gepard Express letos v dubnu obnovil na historických tratích provoz po 3,5 letech. Vlaky zastavila insolvence předchozího majitele. Železniční trať Jindřichův-Hradec Nová Bystřice je v současném jízdním řádu pro cestující značená jako trať číslo 229. Má délku 33 km a díky úzkému rozchodu koloje 760 mm, takzvaný bosenský rozměr, a díky přírodě České Kanady, kudy dráha prochází, je vyhledávanou turistickou atrakcí. Byla zprovozněna v roce 1897 a mohla být delší. O 3 roky později vyrazily vlaky po stejném kolejišti z Gmindu do Litšau. Do Bystřice chybělo jen 15 kilometrů. Jenže pak se Evropa zašmodrchala a vše bylo jinak.
1: Jedno z nejcennějších děl evropské renesance na českém území začali odborníci zkoumat prostřednictvím přístroje, který analyzuje použité malířské barvy. V jednom ze sídel Národní galerie Praha ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech budou obraz starý přes 500 let snímkovat několik týdnů. Podle výsledků se bude zpřesňovat postup prací, které mohou trvat až 5 let. Stát by měli asi 9 milionů korun. V expozici obraz Albrechta Dürera Ružencová slavnost z roku 1506, který do Prahy zakoupil císař Rudolf II., nahradila od 1. září jeho reprodukce. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: se změnily naše oblíbené kapely napříč roky. Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu B.
1: 10:10 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a teď se hned takhle na úvod hodiny vrátíme až do roku 1967, a to tedy k debutovému albu kapely The Doors. Ano, deska se jednoduše jmenuje jako kapela The Doors a právě na ní najdeme i jejich nejslavnější skladbu, nebál bych se říct, a tou je ta jménem Light My Fire. A ta má docela zajímavý příběh, původně ji napsali společně členové kapely, ale ten základní nápad přinesl, a to je třeba vidět i v tom známém filmu, kytarista Robbie Krieger, a nebyl to původně žádný 10-minutový epos, kapela ji původně zamíšlala jako poměrně jednoduchou rockovou písničku, jenže pak se do toho opřeli Ray Manzarek s jeho slavným varhaním, tedy takovým tím sólem a s tou vyhrávkou, a John Densmore zase s jazzově pojatými bicími, a na albu je přitom Light My Fire dlouhá přes 7 minut. Pro singlí, ale nahrávací firma zkrátila právě na ty necelé 3 minuty. No a právě tahle krátká verze se v létě 1967 dostala na první místo americké hitparády, ale to trochu utíkám od tématu, takže ještě zajímavost právě k tomu debutu, o kterém teď mluvíme. Když ho Doors nahrávali, tak Jim Morrison ještě nebyl zdaleka tou velkou rockovou ikonou, jak ho známe dodnes. Byla to v podstatě zkrátka a jednoduše mladá kapela z Los Angeles, která měla za sebou hlavně klubová vystoupení, a během jediného roku se pak z nich stala jedna z nejvýraznějších kapel celé éry. Takže ještě jednou, rok 1967, The Doors, Jim Morrison, Robbie Krieger, Ray Manzarek a John Densmore a jejich nesmrtelná výzva Light My Fire.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Na začátku je vždycky dost sil i nápadů. A co na konci? Nedošla někomu pára? Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu Beat.
1: No a protože to naše víkendové téma zní, jak jste slyšeli, první poslední na beatu, přesuneme se teď k poslední desce The Doors, té s názvem An American Prayer, která vyšla v roce 1978, tedy 7 let po smrti Jima Morrisona. Je to vlastně dost neobvyklá nahrávka, Morrison na ní i není se svou kapelou ve studiu, jeho hlas pochází z básnických nahrávek, které pořídil Los Angeles v letech 1969 a 1970, no a zbylí členové kapely Ray Manzarek, Robbie Krieger a John Densmore k těmto Morrisonovým hlasovým záznamům v roce 1978 zkrátka dodali docela novou muziku. Výsledkem je něco mezi rockovým albem, poezí a jakýmsi posmrtným dialogem Jima Morrisona s jeho vlastní kapelou, a právě proto je An American Prayer dodnes trochu taková kontroverznější deska. Někteří fanoušci berou jako fascinující poslední kapitolu The Doors, jiní upozorňují, že Morrison nikdy nemohl slyšet tu hudbu, která byla k jeho básním dodatečně přidána. No a já musím za sebe říct, že tohle album mám rád, a o to víc od chvíle, kdy jsem si ty Jimovy básně přeložil a několikrát přečetl. Ano, i teď tu zazní jeho hlas, hudba The Doors a text o životě, smrti a pomíjivosti.

0: Jedinečná sonda do problematiky dozrávání hudebních skupin. První, poslední. Na Rádiu Beat.
1: No a teď zase úplně na začátek příběhu Def Leppard. Ano, je rok 1980 a jejich debutové album se jmenuje On Through the Night. Klusi z Sheffieldu ho nahrávali už na konci roku 1979 ve studiu Starling v Tittenhurst parku nedaleko Ascotu a to je docela zajímavé místo mimochodem. Tenhle areál totiž patřil bubeníkovi Beatles, nebo tehdy bývalému už bubeníkovi Beatles Ringo Starovi, no a John Lennon tam natáčel materiál spojený s albem Imagine. Def Leppard tehdy ještě nebyli samozřejmě žádné hvězdy, ale hráli svoje skladby už několik let po klubech, takže když přišli do studia, měli je pěkně sehrané. Desku proto natočili během několika málo dnů. Produkovali Tom Alom, který měl za sebou třeba, tak mě napadá, spolupráci s tehdy již dávno slavnými Judas Priest, či dokonce Black Sabbath. A jako první single z desky vyšla skladba Hello Amerika. A ten název to jako určitě a rozhodně není náhoda. Kapela totiž od začátku hodně pokukovala po americkém trhu a právě tahle písnička je takovým jejich hudebním pozdravem přes Atlantik. V Británii se dostala na 45. místo a do té top 40 tak chyběl opravdu jen malý kousek. Takže ještě mladí Def Leppard, rok 1980 a úplný začátek jejich cesty jménem Hello Amerika.

0: Když se řekne A, měl by se říct i B. A když se pustí z první, mělo by se i z poslední. To dá rozum. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a my teď poskočíme spolu s Def Leppard o více než 4 desetiletí dopředu. Je rok 2022 a kapela vydává album Diamond Star Halos. Je to jejich 12. studiovka a zároveň první nové album po dlouhých 7 letech. Album má 15 skladeb a hned první z nich je Take What You Want. Napsal ji Joe Elliott a baskytarista Rick Savage. No a kapela vydala jako, jak se říkává, pilotní single ještě před samotným albem. No a pěkná tečka za tím celým příběhem je, že mezi Hello America z roku 1980 a Take What You Want z roku 2022 je neuvěřitelných 42 let. Stejná kapela, stejný Joe Elliott, u mikrofonu Rick Savage na baskytaru a Rick Allen za bicími, jenom už trochu jiná životní zkušenost.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Cholesterol není sám o sobě nepřítelem. Tělo ho potřebuje pro řadu důležitých funkcí. Riziko pro srdce a cévy ale zvyšuje hlavně nadbytek LDL cholesterolu, který je třeba posuzovat spolu s dalšími faktory, jako je tlak, cukr, pohyb nebo kouření. Pomoci může zdravější jídelníček a pravidelný pohyb. Celkem 21 světelných digitálních a audiovizuálních instalací od českých i zahraničních autorů nabídne letošní už 14. ročník Signál festivalu.
2: Přehlídka digitální a kreativní kultury v Praze proběhne od 15. do 18. října a poprvé zavítá také do Davids. Součástí programu bude například videomapping inspirovaný Václavem Havlem anebo 10-metrová laserová instalace na hladině Vltavy. Honza Navrátil, Praha.
1: Vědci vyvíjejí proteinové sušenky z plastového a zemědělského odpadu pro astronauty na dlouhých misích. Geneticky upravené kvasinky odpad přeměňují na bílkoviny, tuky a další látky, které pak zpracují do těsta pomocí 3D tiskárny. Zatím je nikdo neochutnal, čekají na povolení k prvnímu testu. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

0: Konec dobrý, všechno dobré. A začátek taky dobrý. Co dobrý, skvělý. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a teď zase jedna kapela, která má za sebou opravdu dlouhou, předlouhou cestu. Ano, Jethro Tull a jejich úplně první album This Was z roku 1968. Tím začneme, tehdy ale Jethro Tull zněli ještě docela jinak, než jak si to většina z nás s nimi spojuje. Žádný velký progresivní rock, žádné dlouhé koncepční skladby. Byl to hlavně blues a taky trochu jazz a trochu rhythm and blues a právě na debutu najdeme skladbu Beggar's Farm, kterou napsali Ian Anderson a tehdejší kytarista Mick Abrahams. A zajímavé je, že právě on byl tehdy pro zvuk kapely skoro stejně důležitý jako Anderson. Jenže, co se nestalo, jejich představy o delším nebo o dalším směřování se začaly tak nějak rychle rozcházet a Abrahams chtěl pokračovat především v tom blues, zatímco Anderson chtěl hudbu posouvat dál. Mick proto po debutu s Jethro Tull, jak známo, odešel a jeho místo to zaujal Martin Bear a právě s Bearem se potom začala rodit ta podoba Jethro Tull, kterou známe z jejich nejslavnějších desek. Takže tohle jsou ještě Jethro Tull na úplném začátku, no a za chvíli se s nimi podíváme pro změnu do té naší současnosti.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: se změnily naše oblíbené kapely napříč roky? Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a teď přeskočíme u Jet Rotal o neuvěřitelných 55 let dopředu, píše se rok 2023 a Ian Anderson vydává se svou kapelou nové album a já jsem si teď schválně našel rozhovor s Ianem Andersonem, kde vysvětluje ten název, kde vznikl a jak se čte, protože ono se to album mělo původně jmenovat jako anglicky rock flute, jako flute, jako rocková flétna, ale pak tedy se tam objevilo v islandštině s těmi přehlasovanými. O, a je to tedy rock flot, nebo flote, jak chcete, zkrátka sám to tady říká, že to lze vyslovovat, jak vás jen napadne, ale klidně rock flut můžeme říkat a pokud jste někdy přemýšleli, jestli se dá po 55 letech ještě natočit deska, která bude znít jako Jet Rotal, tady je docela dobrá odpověď, tohle album je 22. studiové Jet Rotal a je inspirované severskou mytologií. Anderson se tu na něm zaměřil na bohy a postavy ze světa starých norů a dokonce si pohráli s názvem desky. Právě, že to tedy, jak jsem vám říkal, měla by to být rocková flétna, ale zároveň odkazuje prý na Ragnarok. No a teď skladba Puppets and the Puppet Master, její text se zabývá vztahem mezi lidmi, to říkal Ian Anderson, to jsem si nevymyslel, a také božství mezi lidmi a božství, tedy mezi těmi, kteří tahají za ty provázky a těmi, kteří se nechávají ovládat, však to známe, býťáci, a ještě jeden krásný kontrast, než pustíme právě tuhle píseň, když Jet Rotal nahrávali This Was, bylo Andersonovi 21 let, když vznikal Rock Flot, bylo mu 75 a pořád tam máme jeho charakteristickou flétnu. Takže Jet Rotal po 55 letech, Ian Anderson a Puppets and the Puppet Master.

0: vždycky dost sil i nápadů. A co na konci? Nedošla někomu pára? Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu Beat.
1: No a my tu konečně máme také nějaké to želízko v ohni tuzemské a tím je přímo ten náš nezdolný katapult. Ano, možná si všichni vzpomenete na to stříbrné debutové album téhle kapely z roku 1978. Ovšem, co je zajímavé, tahle deska byla nahrána 30. září a 1. října roku 1977 tady v Praze na Novodvorské v tom kulturáku živě, ano. A proč debut živě? No zkrátka, albu předcházely 4 nečekaně úspěšné singly, no a Supraphon zkrátka zareagoval tím, že do toho svého edičního plánu zařadil dlouhohrající album, jak se tehdy říkali, do tohoto souboru, ale nedostatek volných termínů v nahrávacích studiích, ano, pak Katapult zkrátka vyřešil tak, že pořídil koncertní nahrávku. Zhrálo se tam tedy něco z těch 4 předchozích singlů, no a pak také nové věci, které to publikum vlastně nemohlo znát a přesto tenhle riskantní krok je tedy jim vyšel a ta atmosféra nahrávky, jak známo, je dobrá a zajímavostí je, že doprovodný text na zadní straně toho obalu, pokud tu desku máte, tak napsal kytarista a skladatel Ota Petřina. Já mám tuhle desku vlastně docela rád, jí mám naposlouchanou pěkně, takhle z mládí, možná bych dokonce dal dohromady všechny ty úvodníky Oldřichy, ty mě tam baví, ale jsem tak trošku z nostalgie, nebo zkrátka jako vzpomínku na Jiřího dědka Šindáře, vybral skladbu Miluju severní nebe, kterou on zpívá také proto, že je to zhudebněná báseň našeho tedy zkrátka Františka Gellnera. Tak si ji dáme právě z té jedničky Katapultu.

0: Jedinečná sonda do problematiky dozrávání hudebních skupin. První, poslední. Na Rádiu Beat.
1: No a když jsme řekli A, B nesmí zůstat nevysloveno, a tak vězte, že Nostalgia je a překvapivě teprve 10., ale v každém případě poslední studiové album Katapultu. Vyšlo v roce 2023, tedy právě před 3 lety u vydavatelství Warner Music Group, a jedná se o první album skupiny s novým členem, basistou Karlem Bigmanem Kódlem Dvořákem. Autor veškeré hudby je Oldřich Říha, s výjimkou posledního kousku Mr. Rock a Mr. Roll z dílny legendární dvojice Suchý Šlitr, a pohostinský album nabubnoval Vašek Zima, jinak poslední bubeník Blue Effectu a současný člen koncertní kapely kolegy Dana Kohouta, a hostuje zde třeba taky známý saxofonista Vladimír Boryš-Secký. Z alba Nostalgia si dáme skladbu Zahrajem vám rock'n'roll.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Od října do ledna se uskuteční festival Havel Alive. Nabídne divadlo, film, hudbu, výstavu designu nebo besedy o odkazu a osobnosti bývalého prezidenta Václava Havla, hlavním pořadatelem a dějištěm je Pražský hrad. Mnohé akce multižánrového festivalu budou zdarma. Jeho součástí bude česká premiéra nově objevené Havlovy hry Varování. Hned třikrát je soubor Davidského divadla s Ivanem Trojanem a Martinem Myšičkou uvede výzdálně Pražského hradu. Režisér Jiří Havelka nám objasní historii vzniku nedopsané hry.
2: To, kdy to přesně napsat, 77 je ten deník, kde o ní mluví a kde se mu rodí v hlavě. Vy máte vlastně náhled do jako rodícího se konceptu budoucích mnoha her, ze kterých jediná dopsaná nakonec byla Pokoušení. A tam si myslím, že to vtělil celou tu zkušenost zvláštní i pro něj, myslím, naprosto nečekanou z toho prvního vězení. I samozřejmě skrz ten dopis prokurátorovi, který napsal a podepsal. A to Pokoušení pro něj bylo jako vyřízení toho tématu a uzavření. Proto si myslím, že už nedopsal ten Šeřík nebo to Varování.
1: Na náplavce pod Vyšehradem se můžeme posadit na úplně nové lavičky. První z nových lavicových sestav už jsou k dispozici pod železničním mostem na Výtoni. Celkem na nábřeží vznikne 27 různých sestav. Mobiliář je součástí revitalizace pražských náplavek. Přírodovědci objevili v jezeře Milada poblíž Ústí nad Labem invazní raky červené. Jde o první výskyt tohoto druhu, který je přenašečem račího moru v České republice. Odborníci teď budou zkoumat, jak velká jejich populace v jezeře žije. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Když se řekne A, měl by se říct i B. A když se pustí z první, mělo by se i z poslední. To dá rozum. První, poslední. Na Rádiu B.
1: 12:06 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Já připomenu, že máme sobotu 19. září roku 2026, ale my se zase tím naším beatiáckým časostrojem vrátíme až do roku 1974 a to je právě ten rok, kdy ano, Judas Priest vydali svoje úplně první album a to dostalo název Rockarola. Dnes bychom možná čekali typický zvuk Judas Priest, ale na tom debutu ho ještě úplně nenajdeme. Je to poměrně syrová směs hard rocku, blues a také nepřeslechnutelných psychedelických vlivů a Rob Halford tehdy ještě rozhodně nespíval takovým způsobem, jakým ho známe z pozdějších klasických alb a vlastně i ze současnosti. Zajímavé je také to, že kapela byla při nahrávání pod značným časovým a finančním tlakem. Album produkoval Roger Bain, který krátce předtím pomáhal vytvořit zvuk prvních desek Black Sabbath, no a Judas Priest nahrávali prakticky za pochodu. Některé skladby byly prý připravené jen velice, velice narychlo. Takže ještě jednou, tohle jsou Judas Priest, ještě předtím, než se z nich stali ti metaloví dnešní bohové, rok 1974, úplný začátek kariéry a rock'n'rolla.

busted flat in Baton Rouge, waiting for

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Konec dobrý, všechno dobré. A začátek taky dobrý. Co dobrý, skvělý. První, poslední.

energie. No a nutno říct, že titulní skladba není jedinou metalovou perlou na desce, ale abych dnes sáhl právě po ní, jako po ukázce toho, jak Judas Priest dokázali během 50 let změnit spoustu věcí a přitom si uchovat svůj charakteristický rukopis.

0: se změnily naše oblíbené kapely napříč roky. Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a my tu máme konečně i, a nejprve samozřejmě albový debut, Beatles, ten vyšel 22. března roku 1963, tedy právě před 63 lety, jako skutečně rychlá reakce na úspěch singlů Please Please Me a Love Me Do. No a protože dva singly, to jsou čtyři písně a tahle deska byla od počátku plánována pro písní 14, bylo třeba nahrát dalších 10. Nahrávací den, ano, den, slyšeli jste dobře, proběhl ve studiu, no tak schválně, ano, správně, Abbey Road, a sice v pondělí 11. února roku 1963 Beatles a producenta také pianista George Martin začali v 10 hodin dopoledne s nahráváním první písně a skončili coverem Twist and Shout o 9 hodin a 45 minut později. Celý tento nahrávací den stál 400 liber a celé toto album, které dostalo název Please Please Me, bylo nahráno na dvoustopem magnetofonu.

0: Na začátku je vždycky dost sil i nápadů. A co na konci? Nedošla někomu pára? Posuďte sami. První, poslední. Na rádiu B.
1: No a my spolu s Beatles pokračujeme jak jinak než titulem Let It Be, který je 12. a zároveň posledním studiovým albem skupiny. Album vydalo vydavatelství Apple Records 8. května roku 1970, přičemž většina skladeb byla nahrána již v lednu roku předchozího, tedy 1969, ještě před nahráváním a vydáním předcházejícího alba Abbey Road. Beatles totiž původně chtěli nahrát album s názvem Get Back a z nahrávání udělat filmový dokument, kdy se stylově pokoušeli o jakýsi návrat k takovému tomu jednoduchému beatu svých počátků bez dodatečných studiových úprav. Celý tenhle projekt tak nějak, ale úplně tehdy nedopadl a to byl prý důvod, proč bylo album Let It Be vydáno jako poslední až po Abbey Road, i když jako poslední nahráno nebylo. Na albu se můžeme kromě samotné čtveřice kochat též krásným a nezaměnitelným zvukem hamondek a také piana, no a smyčců a dechových nástrojů, tak těch je tu nepočítaně a taky jedna harfa.

0: Radio Beat.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
4: Triko černé.
5: Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
6: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Posnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Posnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group edice Univerzum.
7: Když byl ještě malý chlapec,
8: nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
9: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5+5.
10: 11.
9: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
8: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
11: 11 v 11.
8: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Pondělí po 11. večer na Beatu.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
12: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Nejúčinnější manipulace nestaví na smyšlených problémech, ale na skutečných frustracích lidí, jako je zdražování nebo nedůvěra v instituce. Vždy je k nim ale přiřazen falešný viník. Ukazuje to analýza českého dezinformačního prostředí. Výzkumníci zaznamenali stovky případů koordinovaného sdílení obsahu, zejména na Facebooku, kde se stejné příspěvky a komentáře šířily v řádu sekund. Nejčastějšími tématy byly nedůvěra ve stát, kritika EU a tvrzení, že sankce proti Rusku poškozují českou ekonomiku. Objevil se problém, který může zhatit plány na větší kolonizaci měsíce. Více Roman Všetečka.
13: Všichni už jsme asi viděli plány různých společností, jak na měsíci budou z malých vesniček růst stále větší sídla. Nová studie však ukazuje, že se tyto záměry budou patrně muset přehodnotit. Objevila jednu skutečnost, která může omezit lidskou přítomnost. Kosmické agentury různých států i soukromé společnosti už nějakou dobu zveřejňují plány, jak by mohlo vypadat osídlování objektů v kosmickém prostoru v čele s měsícem. Od skromných začátků se základnou s několika lidmi by se mohla sídla postupně rozrůst do velkých měsíčních měst. Představuje si to tak například Jeff Bezos se svým nápadem na přesun těžkého průmyslu na měsíc, Elon Musk zase vyzval k založení samorostoucích měst na měsíci a na Marsu. Ale nová studie, publikovaná v časopise Frontier in Space Technologies, naznačuje, že takovým plánům bude bránit nedostatek životadárné látky. Je to voda, která je na naší přirozené oběžnici vázána v ledu. A právě ledové rezervy jsou zde příliš malé, než aby mohly dlouhodobě udržovat sídla, která by obsahovala zhruba 1 milion lidí. Více se dočtete na technet.cz.
12: Anthropic zablokoval ve své AI jménem Claude dotazy, které by mohly pomáhat s vývojem biologických zbraní. Firma zaznamenala například pokusy o genetické úpravy virů nebo přizpůsobení ptačí chřipky savcům a u nejnovějších modelů proto zavedla přísnější omezení. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: way to heaven.
1: Jedinečná sonda do problematiky dozrávání hudebních skupin. První, poslední. Na Rádiu B.
2: 13 minut po 13. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl, no a my se hned zase jukneme do roku 1987 a to k desce, která, no z koho jiného než z Guns N' Roses, udělala jednu z největších rockových kapel planety, Appetite for Destruction, a to je její název, a jako první ochutnávku, nebo jedinou z téhle desky, si dáme skladbu Welcome to the Jungle. Tohle je tedy debut, ale rozhodně to nezní jako kapela, která teprve hledá svůj výraz, a naopak už první tóny Slashovy kytary a také hned ten Axlův výkřik působí, jako kdyby Guns N' Roses vtrhli do toho studia rovnou z nějakého takového jako hodně rozjetého klubu v Los Angeles. Zajímavé je, že právě skladba Welcome to the Jungle, kterou si za chvíli tedy poslechneme, vznikla ještě předtím, než byla tahle kapela opravdu slavná. Axl Rose měl podle svých vzpomínek nápad na text poté, co se dostal do konfliktu s mužem v ulicích Chicaga, který mu řekl "You know where you are in the jungle, baby." Axl si tu větu zapamatoval a později ji přetavil do jedné z nejslavnějších rockových hlášek. Ano. Samotná deska se přitom zpočátku prý neprodávala nějak úplně závratně, teprve postupně díky koncertům, MTV a hlavně singlům se s Appetite for Destruction stal obrovský prodejní tedy hit, trhák, a dnes je to jedna z nejúspěšnějších debutových desek v historii rockové muziky. Takže pojďme tam, kde to všechno začalo, do džungle. Welcome to the Jungle.

Rádio B. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Když se řekne A, měl by se říct i B. A když se pustí z první, mělo by se i z poslední. To dá rozum. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a my zase uděláme skok v čase, a to tedy z roku 1987 do roku 2008. A to už nejsou Guns N' Roses, Appetite for Destruction, ale kapela kolem Axla Rose a deska, na kterou fanoušci čekali neuvěřitelných 17 let. Jmenuje se Chinese Democracy. Samotný název se mezi tím stal skoro synonymem pro nekonečně dlouhé čekání. Práce na desce začaly už v první polovině 90. let a během let se měnili muzikanti, producenti i samotné nahrávky a Axel byl jediným členem té původní sestavy, který u projektu zůstal. Madagaskar, to je skladba, která tu za chvíli zazní, kterou si společně vychutnáme, a je to rozhodně jedna z nejzajímavějších skladeb na albu. Axel v ní používá úryvky projevu Martina Luthera Kinga, především z toho jeho slavného projevu I Have a Dream. Tyhle historické hlasové nahrávky se stávají součástí samotné muziky, ale dávají písni mnohem dramatičtější rozměr. Toho si všimněte, býťáci. A ještě jedna taková kuriozitka. Madagaskar zazněl živě už několik let před vydáním desky. Guns N' Roses ji hráli například na koncertech v roce 2001, takže fanoušci ji znali dávno předtím, než se konečně objevila na studiovém albu.

0: Konec dobrý, všechno dobré. A začátek taky dobrý. Co dobrý, skvělý. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a teď kapela, která už právě tím svým debutem ukázala, že s ní nebude úplně snadné pořízení. Ano, The Who jsou na řadě a jejich první album My Generation z roku 1965 a pochopitelně nemůžeme z něj zařadit nic jiného než titulní skladbu, právě tu jménem My Generation. Pete Townshend ji napsal jako svého druhu generační manifest, je v ní vztek, sebevědomí a taky pořádná dávka provokace a slavná věta Hope I die before I get old, tedy doufám, že umřu dřív než ze stárnu, jestli to překládám správně, a se stala jedním z nejslavnějších sloganů té mladé rockové generace 60. let. No a pak je tady Roger Daltrey a tamto jeho koktání není náhoda ani chyba při nahrávání. Pete Townshend chtěl, aby zpěv zněl agresivně a nervózně a to Daltreyho zadrhávání tomu nakonec dodalo ještě větší charakter. No zkrátka jdeme na tenhle letitý krásný kousek.

0: se změnily naše oblíbené kapely napříč roky. Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu B.
1: A než se s vámi pro dnešek rozloučím a přivítám zde ve studiu svého odpoledního kolegáčka Dana Kohouta, přeskočíme ještě o neuvěřitelných 54 let kupředu. Píše se rok 2019 a The Who vydávají album jednoduše nazvané Who. Je to jejich první studiová deska po 13 letech a zároveň zatím poslední album kapely. No a z něj si pustíme skladbu jménem Ball and Chain, tu, kterou mimochodem Pete Townshend původně představil už na jednom svém solovém albu a je rozhodně jednou z takových těch písní, které ukazují, že pořád dokáže napsat klasickou rockovou věc, která nezní jen jako nostalgická kopie starých The Who. Naposledy vás už dnes ze studia Rádia Bí zdraví Jirka Rogalo a budu se na vás těšit zase zítra.

Ahoj, rád bych všechny byťáky, ale zejména ty z Kladna a okolí, pozval dnes večer do restaurace Sokolovna v Bratronicích, kde od 19 hodin zahraje k poslechu a tanci pražská kapela RTA Band. Vstupné je dobrovolné a pravá big beatová zábava zaručena. Za kapelu Arťas.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Společnost, která spravuje infrastrukturu Jindřichohradecké úzkokolejky, získala osvědčení od Drážního úřadu o bezpečnosti provozovatele dráhy na příštích 5 let. Podrobnosti nám přináší kolega Luboš Dvořák.
2: Od Státního fondu dopravní infrastruktury také dostane 17 milionů korun na obnovu trati. Gepard Express letos v dubnu obnovil na historických tratích provoz po 3,5 letech. Vlaky zastavila insolvence předchozího majitele. Železniční trať Jindřichův-Hradec Nová Bystřice je v současném jízdním řádu pro cestující značená jako trať číslo 229. Má délku 33 km a díky úzkému rozchodu koloje 760 mm, takzvaný bosenský rozměr, a díky přírodě České Kanady, kudy dráha prochází, je vyhledávanou turistickou atrakcí. Byla zprovozněna v roce 1897 a mohla být delší. O 3 roky později vyrazily vlaky po stejném kolejišti z Gmindu do Litšau. Do Bystřice chybělo jen 15 kilometrů. Jenže pak se Evropa zašmodrchala a vše bylo jinak.
1: Jedno z nejcennějších děl evropské renesance na českém území začali odborníci zkoumat prostřednictvím přístroje, který analyzuje použité malířské barvy. V jednom ze sídel Národní galerie Praha ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech budou obraz starý přes 500 let snímkovat několik týdnů. Podle výsledků se bude zpřesňovat postup prací, které mohou trvat až 5 let. Stát by měli asi 9 milionů korun. V expozici obraz Albrechta Dürera Ružencová slavnost z roku 1506, který do Prahy zakoupil císař Rudolf II., nahradila od 1. září jeho reprodukce. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: je vždycky dost sil i nápadů. A co na konci? Nedošla někomu pára? Posuďte sami. První, poslední. Na rádiu B.
1: A co děti mají si kde hrát? No já myslím, že dnešním dětem je to celkem jedno, protože, jak to znám i od vlastního syna a i jiných dětí, tak jim vystačí mobil, což je tedy hrůza, co si budeme povídat. No ale nehodlám se tady zabývat sociálními aspekty. Budu se věnovat tomu, co nás zajímá nejvíce, pecka z prvního alba, pecka z posledního alba, té, které kapely nebo toho, kterého interpreta. No a v téhle první půlhodince odpoledního vysílání Rádia Beat 14 hodin a 8 minut, to jenom připomínám přesný čas, se budeme věnovat Queenům. Od mikrofonu Rádia Beat vás zdraví Dan Kohout. My Furry King, to je skladba Queenů, která vyšla v červenci 1973 na jejich stejnojmenném debutovém albu Queen, tedy píseň napsal Freddie Mercury a pro historii kapely má naprosto zásadní význam. Proč třeba? Protože se tady vlastně zrodilo jméno Freddie Mercury. Píseň obsahuje verš Mother Mercury, Look what they've done to me. Freddie, který se v té době jmenoval ještě vlastním jménem Farrokh Bulsara, se právě pod vlivem téhle skladby rozhodl oficiálně přijmout umělecký jméno Mercury. Podle pamětníků tehdy ostatním členům kapely řekl, že zpívá o své vlastní matce, tak to vidíte. No a taky další zásadní význam téhletý pecky. Tahle ta píseň je považována za první skutečnou ukázku toho, co později se kapelu proslavilo. Tedy její zvuk, její originální zvuk, obsahuje složitý klavírní party, Mercuryho operní falzety, tam se zrodila ta originalita kapely Queen, připomínám. No a taky vrstvený vokální harmonie, což můžeme přeložit do češtiny, zkrátka sbory, které jsou tak typický pro kapelu. Ty třeba předznamenaly budoucí hity jako Bohemian Rhapsody a další. Tak jo, pecka z prvního alba Queenu, alba, který se jmenoval Queen, My Furry King.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Jedinečná sonda do problematiky dozrávání hudebních skupin. První, poslední. Na Rádiu Beat.
1: Z prvního alba Queenu jsme si hráli, z posledního si teď zahrajeme Cosmos Rockin'. To je úvodní pecka z alba The Cosmos Rocks, což je jediný společný studiový album, který vydali zbývající členové kapely Queen, tedy Brian May a Roger Taylor, se zpěvákem Paulem Rogersem. Album vyšlo v září 2008 a píseň je takovým reprezentativním, bych řekl, otvírákem téhletý desky. Autoři skladby jsou všichni tři zásadní členové, tedy Brian May, Roger Taylor a Paul Rogers. Co se týče textu, nebo o čem ta píseň je, píseň začíná slovy od Planet, is this, let there be rock and roll, takhle to je. A pojednává o takový ponurý, osamělý sobotní noci, známe to, že jo, v takových situacích jsme se všichni dostali, jak chlapi, tak ženský, co se budeme povídat, kterou ovšem zachrání pořádná rocková muzika. No už ta skladba začíná tak kosmicky, divně, nechci říkat kouzelně, ale spíš depresivně, ale pak skutku přijde luxusní nářez.

0: Když se řekne A, měl by se říct i B. A když se pustí z první, mělo by se i z poslední. To dá rozum. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a budeme si pouštět skladbu nebo pecku z prvního alba kapely Metallica. Whiplash, to je kultovní skladba týhletý americký party, která vyšla v srpnu 1983 jako vůbec první oficiální single v historii kapely. Píseň tedy pochází z jejich přelomového debutového alba Kill 'Em All. Tahleta píseň je považována jako jeden ze základních kamenů nebo stavebních kamenů, když to řekneme takhle, v žánru thrash metalu. A je to neskutečně takovou oslavou obrovský, neskrotný energie té metalové komunity, divokých koncertů a takzvaného, přátelé, headbankingu, což je házení hlavou. Znáte to, že z těch rukou, jenom vy někteří taky takhle hážete a kroužíte hárem takhle dokola, jo. Ze kterého pochází i samotný název Whiplash, v angličtině znamená zranění krční páteře, což je trefný. Z prudkýho trhnutí hlavou, jo, když takhle ty lidi, ale oni jsou to obvykle vlaný lidi, kluci, holky, že jo, tak ty mají ještě pružný tělo, ale teda já ve svém věku, kdybych takhle měl, jednak nemám háro, a i kdybych měl, tak takhle trhat hlavou fakt a kroutit hlavou nebudu, protože by mě to zabilo. No tak tolik k tomuto, jak už jsem poznamenal, tohle album Kill 'Em All vyšlo v roce 1983. Já mám takový zážitek. To už jsem byl na Rádiu B, už je to taky drahmo let, a seznámil jsem se s takovou fančicí, ježišmarja, teď je to naskakuje, prostě posluchačkou. A to byla taková štíhlá, vysoká blondýnka, která měla dlouhý vlasy až po prdel. A tak jsme se dohodli, že pojedeme do Havlíčkova Brodu, tehda to bylo v Havlíčkově Brodě, a hráli tam, kromě jiných, hrála tam kapela Stratovarius. A ona tuhle kapelu miluje, takže jsme se tam vydali. No a jsme tam přišli a začala je hrát, tedy Stratovarius, a ona mě vzala za ruku a táhla mě do toho kotle před pódium, no pod pódium, ano, že tam zatrsáme. Já jsem říkal, hele vole, děvče, do toho já nejdu, já si dám cigáro tady dozadu u stánku a dám si tam pivko nebo vínko, tam mě najdeš potom, tak si tam klidně jdi házet hlavou. Co jsem mezi tím začal hrát kapela a co jsem viděl naposled, tu její blondiatou štici, jak ji tam mává takhle do těch kružnic mezi těma šílencema metalovejma, který taktéž takhle headbanging používali. To je startovali, co si budeme povídat, to byl nářez jako svině, krásná muzika mimochodem. No a ku podivu se k tomu stánku nakonec dostala po koncertě a vypadala celkem zachovale. Zkrátka krční páteř si nějak nenabourala, takže to všechno v pohodě. Ale tady to, jak vy metáláci takhle házíte nebo kroutíte tou hlavou, to já prostě, já to svým způsobem obdivuju, to je neskutečné, jako ono to k tomu metalu totiž patří, jo. Protože to k té muzice musí být, ty muzikanti musí vidět to moře, ty stovky, tisíce těch kroutících hlav a házení a ten vír těch dlouhých vlasů, které se tam pod tím pódiem před nima rotuje a krouží. No, tak Whiplash, rok 1983, a už z energie té skladby poznáte to, o čem jsem mluvil.

0: dobrý, všechno dobré. A začátek taky dobrý. Co dobrý, skvělý. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a pojďme dál, pojďme k skladbě z posledního, zatím posledního alba Metallica a ta skladba z toho zatím posledního alba se jmenuje Lux Alterna. Je to skladba, která vyšla jako hlavní a tehdy až překvapivě první vydaný single k jejich 11. studiovému albu 72 Seasons z roku 2023. Tato skladba byla představena širokému publiku, tedy veřejnosti, abych to řekl přesněji, 28. listopadu 2022 společně s oznámením celého alba, tedy, který pak vyšlo o rok později. Tahle ta skladba je stejně jako ta první Whiplash, kterou jsme slyšeli, opravdu rychlá, je to taková ta přímočará energie, přímočarý tempo, ne rytmus, tempo, já bych to přirovnal hodně taky k speed metalu, no a je takovou, což je zajímavý, takovým připomenutím té rané tvorby z alba Kill 'Em All. Takže jakoby navazoval, jakoby se uzavřel jakýsi okruh. Takže, metaláci, můžete u lepráků, vy co posloucháte teď Rádio Beat, tak si dejte volume doprava a můžete zase kroužit hárem, protože to je nářez taky jako svině.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Cholesterol není sám o sobě nepřítelem. Tělo ho potřebuje pro řadu důležitých funkcí. Riziko pro srdce a cévy ale zvyšuje hlavně nadbytek LDL cholesterolu, který je třeba posuzovat spolu s dalšími faktory, jako je tlak, cukr, pohyb nebo kouření. Pomoci může zdravější jídelníček a pravidelný pohyb. Celkem 21 světelných, digitálních a audiovizuálních instalací od českých i zahraničních autorů nabídne letošní už 14. ročník Signál festivalu.
2: Přehlídka digitální a kreativní kultury v Praze proběhne od 15. do 18. října a poprvé zavítá také do Davids. Součástí programu bude například videomapping inspirovaný Václavem Havlem anebo 10-metrová laserová instalace na hladině Vltavy. Honza Navrátil, Praha.
1: Vědci vyvíjejí proteinové sušenky z plastového a zemědělského odpadu pro astronauty na dlouhých misích. Geneticky upravené kvasinky odpad přeměňují na bílkoviny, tuky a další látky, které pak zpracují do těsta pomocí 3D tiskárny. Zatím je nikdo neochutnal, čekají na povolení k prvnímu testu. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

0: se změnily naše oblíbené kapely napříč roky? Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu B.
1: A jsou to velice zábavná porovnání, zvláštní, bych řekl, velice interesantní. Tak, kolik máme? 15 hodin a 9 minut od mikrofonu Rádia B. Zdraví Dan Kohout a teď pojďme ke kapele, která je jedna z mých nejoblíbenějších, protože je propojena s mým bujarým mládím, kdy jsem byl krásný, mladý a hebký. Tak, Genesis, to je název, to není kapela, bacha na to. Genesis je název prvního singlu kapely Slade. Tenhle ten single vydali 2. května 1969, ještě pod svým tehdejším názvem Ambrose Slade. Jedná se o instrumentální skladbu, která zároveň otvírá jejich debutový album Beginnings. No, co ještě k tomu chci říct? Já k tomu chci říct jednu věc, takovou zajímavost. Propagační video k singlu se natáčelo na nově otevřeném nádraží Euston v Londýně. Později, a to je důležitý, kapela hrála spíš takovou říznější, dravější verzi týhle skladby na svém slavném živém albu Slade Live z roku 1972. Proč to říkám? Dostal jsem, přátelé, nápad. Já vám pustím tu skladbu, tu instrumentálku z roku 1969, z toho jejich prvního singlu vlastně, pod názvem Genesis, a prolnu ji s tou samou skladbou, ale ta už se na albu Slade Live z roku 1972 jmenovala Know Who You Are. Tak schválně, poznáte to, rozeznáte to, ta skladba Know Who You Are, ta je už samozřejmě s textem, jo? Tak jdem na to.

která Slady proslavila jako úvodní pecku svého přelomového koncertního alba Slade Alive, z kterého jsme si hráli před chvílí jako takový napojení na tu úplně jejich první nahrávku, jejich první album. Slade Alive vyšlo v roce 1972. Ačkoliv si mnoho fanoušků tuhle skladbu spojuje pouze s kapelou Slade, původně se jedná o blues rockovou píseň od kapely Ten Years After, napsaný Olwen Lee. Slade jí však dodali svůj typický syrovej energický drive, jak bych to řekl, s tím nezaměnitelným chraplákem Noddyho, tedy Noddyho Holdera, jo. Tak, tohle je trošku předělaná verze z roku 1994. Já ještě se v tom budu jako šťourat, protože je to pro ně tak trošku záhada, jak to s tou poslední nahrávkou Slade bylo. V každém případě pouštím Slade 2, ano, I Hear Ya Callin', ne I Hear Me Callin', rok 1994.

0: Jedinečná sonda do problematiky dozrávání hudebních skupin. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a teď nás čeká, přátelé, jeden z největších rozdílů. A nebudeme chodit daleko. Zůstaneme doma. Jsem z toho jelen. No já jsem z toho jelen, to je pravda. Ale tady musím zdůraznit, tak se jmenuje instrumentální skladba od legendární český rockový kapely Pražský výběr. No ale, tahle ta pecka pochází z jejich debutového alba Žízeň. Tohle album vyšlo v roce 1978. No a v téhle rané éře kapely, tehdy ještě pod názvem Pražský výběr Michala Kocába, nebo Michála Kocába, hrála převážně jazz rock, fusion takový, což je úplně jiný styl, než jakým se proslavila v 80. letech. To znamená v éře nový vlny, v éře hitu, jako je Pražákům, Tím je tu hej, nebo Zubata a tak dále, a tak dále. No, takže pojďme se podívat do toho úvodu, do té historie Pražského výběru, protože v skutku tak to já, mě to zase tak nepřekvapilo, protože Pražský výběr v skutku ze začátku, ty muzikanti, Michal Kocáb, Michal Pavlíček, že? A další, tak to byli vlastně jazzmeni svým způsobem. No Michal určitě. A pak, a jakož ještě tehdy byli mladí a vycítili, kam by se měli ubírat, že jazz rock, ten byl samozřejmě ten byl skvělej v 70. letech, protože já to vysvětlím, ty historické události po 68., když sem přivandrovali bolševičtí hajzlové, že jo, tedy vojsko z Ruska, nebo Sovětského svazu tehdy, Maďarska a východní Němci a Poláci a tak dále, tak Big Beat to měl fakt těžký. A v 70. letech, v té době normalizace, se dalo prosadit pouze hudbou, který bolševici moc nerozuměli. A to byl jazz rock. Jo, to byla taková hudba, která jim nevadila, protože to byla převážně instrumentální muzika, takže tam nebyly žádný texty, ale takový ty kapely, které byly v 60. populární, tak ty měly útrum. Takže to byl vlastně takový únik. Ono to má souvislosti s tím, že slavní režiséři, filmoví myslím, začali točit nádherný pohádky a večerníčky. Takže to byl taky únik. Jo? Takže ta kultura česká těch vynikajících tvůrců se jakoby zachovala v těchto různých formách. Jako v muzice jazz rock nebo u filmařů třeba ty pohádky. Jo? Tak, o tom to je. No a v 80. kdy to začalo trošku vřít, tak i Pražský výběr, který hrál v těch 70. jazz rock, tak začal tušit, že se něco klube, a tak vznikl nový Pražský výběr, tak jak ho většina z nás zná a jak ho máme vlastně nejradši. Tak, tolik k tomuto. Tak pojďme těm začátkům. Jsem z toho jelen, to je tedy z prvního alba Pražského výběru, z alba Žízeň z roku 1978. No a myslím, že mnozí z vás Pražský výběr nepoznají.

0: se řekne A, měl by se říct i B. A když se pustí z první, mělo by se i z poslední. To dá rozum. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a od toho jazzrockového počátku pražského výběru, kde jdeme k té nejposlednější písni, Aeroplán, to je pecka výběru, která vyšla v roce 1997 na jejich studiovce Bier. Hudbu složil Michal Kocáb a na textu se společně s ním podílel i legendární písničkář, spisovatel, textař Vlasta Třešňák. No, tak takhle to vypadalo po mnoha a mnoha letech, ano, pražského výběru. Krásný přerod.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Od října do ledna se uskuteční festival Havel Alive. Nabídne divadlo, film, hudbu, výstavu designu nebo besedy o odkazu a osobnosti bývalého prezidenta Václava Havla, hlavním pořadatelem a dějištěm je Pražský hrad. Mnohé akce multižánrového festivalu budou zdarma. Jeho součástí bude česká premiéra nově objevené Havlovy hry Varování. Hned třikrát soubor Davidského divadla s Ivanem Trojanem a Martinem Mišičkou uvede výzdálně Pražského hradu. Režisér Jiří Havelka nám objasní historii vzniku nedopsané hry.
2: To, kdy to přesně napsat, 77 je ten deník, kde o ním mluví a kde se mu rodí v hlavě. Vy máte vlastně náhled do jako rodícího se konceptu budoucích mnoha her, ze kterých jediná dopsaná nakonec byla Pokoušení. A tam si myslím, že to vtělil celou tu zkušenost zvláštní i pro něj, myslím, naprosto nečekanou z toho prvního vězení. I samozřejmě skrz ten dopis prokurátorovi, který napsal a podepsal. A to Pokoušení pro něj bylo jako vyřízení toho tématu a uzavření. Proto si myslím, že už nedopsal ten Šeřík nebo to Varování.
1: Na náplavce pod Vyšehradem se můžeme posadit na úplně nové lavičky. První z nových lavicových sestav už jsou k dispozici pod železničním mostem na Výtoni. Celkem na nábřeží vznikne 27 různých sestav. Mobiliář je součástí revitalizace pražských náplavek. Přírodovědci objevili v jezeře Milada poblíž Ústí nad Labem invazní raky červené. Jde o první výskyt tohoto druhu, který je přenašečem račího moru v České republice. Odborníci teď budou zkoumat, jak velká jejich populace v jezeře žije. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: dobrý, všechno dobré. A začátek taky dobrý. Co dobrý, skvělý. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a jsme na začátku další hodiny odpoledního vysílání Rádia B. Dan Kohur vás zdraví od mikrofonu. No a pojďme na počátky a závěry, když to mám takhle označit, mých oblíbenců kapely Pink Floyd. Arnold Lane, to je vůbec první single kapely Pink Floyd, který vyšel 10. března 1967. 10. března, já jsem se narodil 9. března, tak vlastně vyšel na moje 5. narozeniny, to jo. Jsem netušil, že jo. Dobrý, ne? No to je jedno. Tuhle tu ikonickou skladbu takový tý raný britský psychedelie, když se budeme bavit o tom žánru, napsal tehdejší frontman a hlavní mozek, dá se říct, kapely, Syd Barrett. Text týhletý pecky je založen na reálný postavě z Cambridge, kde Syd Barrett a Roger Waters vyrůstali. Tou postavou byl chlapík, transvestita, který v noci kradl ze šňůr dámský spodní prádlo a oblečení. Mimo jiné, tady to dámský spodní prádlo kradl i maminkám Barretta a Waterse, což je zajímavý. Kvůli tehdy tabuizovaným tématům transvestismu, ježiš, to je slovo, byla tahleta píseň považována za příliš kontroverzní. Prestižní rádiová stanice Radio London ji dokonce odmítla nasadit do vysílání s tím, že se příliš vzdaluje běžný morálce. No to byl ten britský konzervatismus, no, v té době. I přesto, ale pozor, se single probojoval na 20. místo britské hitparády díky malým stanicím, to je jasný. Ano? Takže pojďme si pustit úplný počátky kapely Pink Floyd, tedy logicky počátky ještě se Sidem Barrettem. Arnold Lane, rok 1967.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: zněly naše oblíbené kapely napříč roky. Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu B.
1: S Ringo Starrem a s kapelou Beatles jsme si prohlédli zahrádku Chobotniček, takže jsme se dostali pod hladinu tak trošku, no ale vracíme se zpátky k Floydu. Tak jsme si pouštěli skladbu Arnold Lane, ještě se Sidem Barrettem a teď ta z těch posledních. Oficiální videoklip ke skladbě Louder Than Words od kapely Pink Floyd vyšel v roce 2014, konkrétně v listopadu. A to u příležitosti vydání jejich posledního studiového alba The Endless River. Jde, a to je zajímavý a pro nás štěstí si myslím, jde o jedinou pecku na tomhle převážně instrumentálním albu, která je s textem, tedy se zpěvem. Klip režíroval dlouholetý spolupracovník kapely od Aubrey Powell. Video kombinuje několik silných témat a takových vizuálních linek, bych řekl. Velká část klipu se natáčela na hranicích Uzbekistánu a Kazachstánu v oblasti vyschlého Aralského jezera. Paul tady natočil takový surrealistický obrazy obřích lodí rezivějících uprostřed pouště. Ještě to jakoby prolnul s místními obyvateli, kterých už je opravdu málo, tedy rodiny s dětmi, čímž zdůrazňuje motiv ztráty a plnutí času. Takový ten zmár, víte, o čem mluvím, no prostě takový ten

No, když to vidíme, že jo? Letošní sucho. To byl voprus, co říkáte? Ještě tady musím poznamenat k téhle písni, tedy k písni Louder Than Words, takový odkaz Richarda Wrighta. Tenhle ten klip je natočený jako podsta klávesákovi, legendárnímu klávesákovi Richardu Wrightovi, který zemřel v roce 2008. Tam jsou takový prolínající záběry Gilmoura a Masona, který tam natáčí ve studiu a jsou prokládaný archivními záběry, archivními, ano, záběry Wrighta z roku 1994 během nahrávání alba The Division Bell, ze kterého základy pro The Endless River taky pocházejí. Takže se to prolíná historicky, takový přelom, takový, jak to říct, takový osudový moment kapely Pink Floyd. Pink Floyd, Louder Than Words 2014.

0: Na začátku je vždycky dost sil i nápadů. A co na konci? Nedošla někomu pára? Posuďte sami. První, poslední. Na rádiu Beat.
1: A pozor, další silný hráč na světovém rockovém nebi. Relected, to je debutový single americký rockový kapely Alice Cooper. Ano, tehdy ještě kapely Alice Cooper, který vyšel v roce 1969. Tato pecka se objevila na jejich vůbec prvním studiovém albu Pretty's for You. Ačkoliv tenhle ten single v době svého vydání nezaznamenal nějaký žádný velký úspěch, má v historii roku svý pevný místo z několika klíčových důvodů. Jeden z nich je tenhle. Melodie a vůbec aranž té pecky byly později přepracovány a kapela tuhle tu skladbu využila pro vytvoření svého prvního gigantického hitu Elected. Jo? Srovnávejte. Jo? Skladba Reflected, Elected. Z roku 1972. A to z toho vele úspěšného alba Billion Dollars Babies. Zatímco Elected se stala takovou politickou satirou, Reflected měla zcela odlišný téma, co se týče textu, ano. Tu původní, nebo původní text té písně napsali všichni členové, tedy všech pět tehdejších členů původní sestavy, a ten text je o takovém falešném pozlátku a iluze Hollywoodu. Později Alice Cooper, tedy frontman, se nechal slyšet, že text považoval za blbej, prostě tupej, a označil ho za tehdejší typickou takovou falešnou kvazi spirituální, jak on říká, záležitost konce 60. let, takový ten, jak bych to, no, jak já bych to pojmenoval, takový ten hippizác, taková ta hippizácká romantika, jo, nebo něco takového. No a říkal Alice Cooper sám, že když to psali, tak vlastně ani sami nevěděli, o čem mluví. To je zajímavý. Elected, to už je potom o něčem jiným. Ale jdeme do začátku, jdeme do prvního singlu Alice Coopera, tedy kapely Alice Cooper Reflected, rok 1970.

0: sonda do problematiky dozrávání hudebních skupin. První, poslední. Na Rádiu Beat.
1: Tak to byl nádherný oplodňovák, osudová píseň kapely Aerosmith, Hole in My Soul, díra v mý duši. No, to byla zřejmě nějaká zpověď, nebo jak se to řekne to slovo, takový vyznání zřejmě blízké duši. No ale pojďme zpátky k Ellisovi, tedy k Ellisovi Cooperovi. Wild Ones, to je single od znovu sjednocený původní sestavy, pozor, to je důležitý, kapely Ellis Cooper. Vyšel v červnu 2025. To je nedávno, že jo? Tahletá pecka pochází z vysoce ceněného alba The Revenge of Ellis Cooper, což je vlastně první společná deska z bývalých členů původní kapely po více než 50 letech od vydání alba Muscle of Love v roce 1973. Na té nahrávce se podíleli původní členové kapely, zpěvák Ellis Cooper, baskytarista Dennis Dunaway, bubeník Neil Smith a kytarista Michael Bruce pod produkcí Boba Ezrina, což je legendární producent. No, tak vidíte, starý dětkové se sešli a natočili skvělý album, na kterém je i skvělá skladba Wild Ones.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Nejúčinnější manipulace nestaví na smyšlených problémech, ale na skutečných frustracích lidí, jako je zdražování nebo nedůvěra v instituce. Vždy je k nim ale přiřazen falešný viník. Ukazuje to analýza českého dezinformačního prostředí. Výzkumníci zaznamenali stovky případů koordinovaného sdílení obsahu, zejména na Facebooku, kde se stejné příspěvky a komentáře šířily v řádu sekund. Nejčastějšími tématy byly nedůvěra ve stát, kritika EU a tvrzení, že sankce proti Rusku poškozují českou ekonomiku. Objevil se problém, který může zhatit plány na větší kolonizaci měsíce. Více Roman Všetečka.
2: Všichni už jsme asi viděli plány různých společností, jak na měsíci budou z malých vesniček růst stále větší sídla. Nová studie však ukazuje, že se tyto záměry budou patrně muset přehodnotit. Objevila jednu skutečnost, která může omezit lidskou přítomnost. Kosmické agentury různých států i soukromé společnosti už nějakou dobu zveřejňují plány, jak by mohlo vypadat osídlování objektů v kosmickém prostoru v čele s měsícem. Od skromných začátků se základnou s několika lidmi by se mohla sídla postupně rozrůst do velkých měsíčních měst. Představuje si to tak například Jeff Bezos se svým nápadem na přesun těžkého průmyslu na měsíc, Elon Musk zase vyzval k založení samorostoucích měst na měsíc a na Marsu. Ale nová studie, publikovaná v časopise Frontier in Space Technologies, naznačuje, že takovým plánům bude bránit nedostatek životadárné látky. Je to voda, která je na naší přirozené oběžnici vázána v ledu. A právě ledové rezervy jsou zde příliš malé, než aby mohly dlouhodobě udržovat sídla, která by obsahovala zhruba 1 milion lidí. Více se dočtete na technet.cz.
1: Anthropic zablokoval ve své AI jménem Claude dotazy, které by mohly pomáhat s vývojem biologických zbraní. Firma zaznamenala například pokusy o genetické úpravy virů nebo přizpůsobení ptačí chřipky savcům a u nejnovějších modelů proto zavedla přísnější omezení. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: Když se řekne A, měl by se říct i B. A když se pustí z první, mělo by se i z poslední. To dá rozum. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No, vidíte, už jsme v další hodince odpoledního vysílání. Je 17.10. Od mikrofonu Rádia B2 zdraví Dan Kohout. A čeká nás velice zajímavá dvojice. Vláďa Mišík a kapela Deep Purple. Takže nejdřív Vláďa. Pojďme tedy postupně. Kde je můj stůl? To se neptám já, prosím vás. To je název pecky českého, dá se říct, rockového písničkáře. Mohli bychom tu kombinaci dát klidně takhle dohromady. Vladimíra Mišíka a jeho kapely ETC. Tady jde o ten debut, jo, protože Vláďa Mišík už se samozřejmě předtím prezentoval, ale tady jde o debut s ETC. Skladba vyšla poprvé v roce 1976 na kultovním debutovým eponymním albu Vladimír Mišík, taky často označovaném jako Stříhli do hla malého chlapečka, že v Suprafonu to tehdy vyšlo. No a to byla bomba, tady to album. Já si to pamatuju v roce 1976. Mi bylo 14 a se svými spolužáky vlastně na Gimplu, no, vidíte, jsem se nějak zrovna dostal na Gimplu, tak jsme dostali k tomu nástupu takový neskutečně skvělý dárek, právě tohleto album, a od té doby jsme z něj žili, dá se říct, nebo žilo s námi, my jsme s ním žili. No, já myslím, že mezi vámi je spoustu lidí, kteří jsou toho našeho ročníku a zažili jste něco podobného. Ten text je takovej ten text, který je typický pro takovou tu Vláďovu poetickou atmosféru, kde Vláďa s nadsázkou hledá svůj ztracený psací stůl, který u něj nechtěl stát, když to takhle ocituju. Úryvek textu můžu ještě citovat. Můj psací stůl nechtěl dál u mě stát. Má bílou hůl, královský majestát. Dám inzerát, hledám svůj hnědý stůl.

0: Konec dobrý, všechno dobré. A začátek taky dobrý. Co dobrý, skvělý. První, poslední. Na Rádiu B.
1: Na začátku spolupráce Vláďa Mišík, tedy spolupráce s kapelou ETC, samozřejmě Vláďa Mišík hledal svůj stůl, no a na konci potom ztracený podzim, když to mám říct takhle metaforou. Ztracený podzim je v pořadí 11. studiový album Vládi Mišíka z ETC. Deska vyšla v roce 2010 a to s 6letým odstupem od předchozího alba Umlkly stroje. Původně zamýšlený solový projekt se nakonec proměnil tedy plnohodnotný řadový album celý formace, na kterým se poprvé aranžersky podílel novej houslista Vladimír Pavlíček. My si pustíme titulní skladbu. Jenom připomenu, že pak už spolupráce Vládi Mišíka s ETC měla počátek svého konce a teď už známe, že jo, nebo už jsme byli svědky dvou solových alb,

0: vaše oblíbené kapely napříč roky. Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu B.
1: No a teď budeme velice zajímavě posuzovat, protože se ponoříme hluboko do historie vzniku kapely Deep Purple. Love Help Me. To je pecka týhletý party, kterou najdete na jejich debutovém studiovém albu Shades of Deep Purple z roku 1968. Tahle ta skladba patří do éry takzvaného Mark, složení kapely, zde jsou klíčové detaily o téhle písni, to vám ještě řeknu. Skladbu společně napsali kytarista Richie Blackmore a tehdejší zpěvák Rod Evans, takže ještě Gillan tam nebyl. O co jde, jak tahle skladba zní? Já vás na to radši připravím. Jedná se o takovou rychlou, energickou skladbu, to jo, ale která míchá prvky raného hard rocku, ale podle mýho názoru, když jsem, já ji znám tu skladbu, že jo, spíš tam převažuje ten psychedelický prvek, ano, je to teda úlet. Píseň je výjimečná výbornou basou Nicka Simpra a tím, že Richie Blackmore netypicky používá kytarový efekt wow wow, tedy kvákadlo. To bylo strašně populární v 70. pak možná 80. letech, ale vlastně v té době konce 60. let, 70. tak to byla novinka, ano. A já mám pocit, že Richie Blackmore tenhle ten efekt nikdy pak už nepoužíval, teda v těch dalších fázích kapely Deep Purple, natož Rainbow a tak dále. Možná jo, ale ne tak výrazně, jako tady. No ono to kvákadlo, ten wow wow pedál, se do téhle skladby Love Help Me docela hodí, do té psychedelické, do toho psychedelického žánru, stylu, protože dělá takový ten bordel psychedelický, abych vám to mohl říct lidově. Já si vzpomínám, přátelé, že na Gimplu, a to byly 70, jsem to kvákadlo od někoho sehnal. Jsem samozřejmě neměl prachy, ale někdo mi ho dal, no já nevím. Byl to takový velký pedál a mě to nadchlo, jo. Já jsem kvákal furt, tak já kvákal dodnes, na kytaru jsem kvákal furt. Takže mě ten efekt naprosto uhranul, jo. Tak si na to můžeme vzpomenout. Takže prvopočátky kapely Deep Purple, skladba Love Help Me z jejich alba, prvního alba Shades of Deep Purple z roku 1968.

0: vždycky dost sil i nápadů. A co na konci? Nedošla někomu pára? Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu Beat.
1: Deep Purple, to je kapela, která tu zlatou éru měla prostřed jakoby své kariéry. Tam známe samozřejmě ty největší hity a o to zajímavější je zkoumat ty začátky a ty poslední opusy. My jsme si pouštěli tady takovou psychedelickou skladbu z roku 1968 Love Help Me a teď vám pustím skladbu z roku 2026 Guilt Trippin'. Deep Purple v roce 2026 vydali album Split. To je 24. album téhletý party, který vyšlo právě v tomto roce 2026. Produkoval ho Bob Ezrin, ten je smrtelný prostě. Zároveň jde o druhý album kapely s kytaristou Simonem McBrideem. Členové kapely tohle album označili za nejtvrdší album Deep Purple za mnoho let. Citoval jsem doslova. Vyšlo v různých variantách, včetně standardního CDčka, dvojitý LP desky a různých speciálních edic a tak dále a tak dále. Tím se nebudeme vůbec zabývat. Já vám z tohoto alba Split zahraju už zmíněnou skladbu, která se jmenuje Guilt Trippin'. Tak schválně, posuďte ten rozdíl. Ty vole, a to je let. Od roku 1968, jo, nebo rok 1968, srovnejte s rokem 2026. Hm? A je půl století, ty jo.

0: A couple of drinks and we're looking for Mr. Goodbar. Here he is. Wait a minute, I've got it. You're an Italian. Huh? You're Jewish? Oh, love your nails. You must be a Libra. Your place or mine?
1: Yeah. Radio Beat. Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
1: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
1: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
4: Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
5: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
3: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
6: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
7: Padi vrchní, platím. Je, vy máte ale kukadlo.
8: Ti dám kukadlo, ukáž. No prosím tě. Takhle vypadáš? Vždyť máš na tom lístku jen malý pivo!
3: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje Beatu. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
9: malý piva, no ne.
3: Prostě naděje Beatu. V úterý od 7 večer na Beatu.
10: Víkendový guláš Rádia Beat.
11: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Společnost, která spravuje infrastrukturu Jindřichohradecké úzkokolejky, získala osvědčení od Drážního úřadu o bezpečnosti provozovatele dráhy na příštích 5 let. Podrobnosti nám přináší kolega Luboš Dvořák.
12: Od Státního fondu dopravní infrastruktury také dostane 17 milionů korun na obnovu trati. Gepard Express letos v dubnu obnovil na historických tratích provoz po 3,5 letech. Vlaky zastavila insolvence předchozího majitele. Železniční trať Jindřichův-Hradec Nová Bystřice je v současném jízdním řádu pro cestující značená jako trať číslo 229. Má délku 33 km a díky úzkému rozchodu koloje 760 mm, takzvaný bosenský rozměr, a díky přírodě České Kanady, kudy dráha prochází, je vyhledávanou turistickou atrakcí. Byla zprovozněna v roce 1897 a mohla být delší. O 3 roky později vyrazily vlaky po stejném kolejišti z Gmindu do Litšau. Do Bystřice chybělo jen 15 kilometrů. Jenže pak se Evropa zašmodrchala a vše bylo jinak.
11: Jedno z nejcennějších děl evropské renesance na českém území začali odborníci zkoumat prostřednictvím přístroje, který analyzuje použité malířské barvy. V jednom ze sídel Národní galerie Praha ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech budou obraz starý přes 500 let snímkovat několik týdnů. Podle výsledků se bude zpřesňovat postup prací, které mohou trvat až 5 let. Stát by měli asi 9 milionů korun. V expozici obraz Albrechta Dürera Ružencová slavnost z roku 1506, který do Prahy zakoupil císař Rudolf II., nahradila od 1. září jeho reprodukce. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.

0: Jedinečná sonda do problematiky dozrávání hudebních skupin. První, poslední. Na Radio Beat.
1: Tak to byl obrovský hit Elvise Presleyho, který se stal ještě obrovštějším podání ZZ Top Vyvadla z Vegas. No a pojďme ke kapele, která je taky, patří k těm exkluzivním. Kapela Van Halen. And Talking About Love. Jedna z nejslavnějších skladeb tady té kapely vyšla v roce 1978 na jejich debutovém albu Van Halen a následně taky jako první single. Tahleta pecka je postavená na kytaře Eddieho, samozřejmě, na takovém ikonickém kytarovém riffu Eddieho Van Halena a doplňuje jí takovej ten energický zpěv, nezaměnitelný Davida Lee Rotha. Zajímavostí je, že Eddie Van Halen původně tenhle song složil jako parodii, jako takovou srandičku, jo, na tehdy rodící se punk rock a nepovažoval ten motiv nebo tu píseň za příliš komplexní, nepovažoval to za písničku, ale zbylí členové se toho chytli. No a nakonec se z tohoto hitu stal jeden z největších. Tak, takováhle je stručná historie skladby Talking About Love. Tak já vám to pouštím.

Rádio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

na jejich 12. a zároveň posledním studiovým albu Different Kind of Truth. Tohle album bylo velice významný, protože znamenalo kromě jiného návrat původního zpěváka Davida Lee Rotha. A zároveň na něm jako baskytarista debutoval syn Eddieho Van Halena, Wolfgang Van Halen. Co se týče k samotné skladbě, tak ta je zajímavá tím, že není úplně nová. To už jsme se setkali několikrát tady s tím, že já jsem proto hrál takový ty starší nový verze, jsem to promixoval. To je hrozně zajímavý to posoudit, ale zpátky tedy k písni Outer Space. Pochází z roku 1976 totiž, kdy kapela nahrála demo verzi s názvem Let's Get Rockin'. Pro finální album z roku 2012 muzikanti původní motiv oprášili. Eddie Van Halen skladbu ohatil o modernější kytarový zvuk. Technika už byla samozřejmě dál mnohem. A David Lee Roth přepsal ještě část textu, do kterého zakomponoval i takový ty dobový moderní prvky, například zmínku o Facebooku a takovýhle, nechci říkat takový, no dobře, no. Prostě ji zmodernizovali po všech stránkách, co si budeme povědat. Tak jo, Van Halen, rok 2012, skladba Out Space, která se dřív jmenovala Let's Get Rockin' a původ měla v 76. A tady je její podoba z roku 2012.

0: Konec dobrý, všechno dobré. A začátek taky dobrý. Co dobrý, skvělý. První, poslední. Na Rádiu B.
1: Ano, konec dobrý, všechno dobré. Jsme na konci odpoledního vysílání, ale ne na úplném. Samozřejmě ještě bude jeden vstup, kde upřesníme nejnovější skladbu kapely, která mě velice těší a můžu oznámit, že to zakončíme vlastně pankáčema. A to pozor, přátelé, českýma pankáčema. Jenom to nejlepší je pro tebe dobrý. To se mi hodí tady to, jo. Jenom to nejlepší je pro tebe dobrý, jenom to nejlepší a žádnej brak. Tak, jsem citoval samozřejmě tenhle text. Legendární skladba Jenom to nejlepší od punkové ikony Vysací zámek. Chtěl jsem říct Vysáči, no. Tak Vysací zámek, aby byl přesný. Pochází z jejich slavného debutového eponymního alba z roku 1990. Proč až z roku 1990? Tak všichni víme proč. No protože tehdy už bolševik měl zpřerážený hnáty a nemohl zabraňovat těmhletěm kapelám typu Vysáči a jiným, aby mohli svobodně vydávat svoje alba. Zaplať pánbů za to! Přátelé, volby budou, jo? Tak já nechci tady agitovat, jo? Bacha na bolševiky a jejich pohrobky. No nic, já bych se zase rozčílil, nechci se rozčílit. Tak, pojďme zpátky k písni Jenom to nejlepší. Píseň slavná to, jejím autorem je Jan Haubert, tedy Honza Haubert. No a už podle toho názvu asi můžete vycítit, že paroduje takový ty konzumní nároky a touhu po luxusu v klasickém punkovém střihu. Jo, prostě se on zase s tím nesral. Na albu Vysací zámek se nachází jako pátá pecka, jako pátej track vedle takových hitů jako Stánek a Utrácení, Dopravní značky nebo Traktor, že jo, to jsou nesmrtelný hity, co si budeme povídat. No, víte, co je na tom strašně zajímavý, že ty pecky Vysáčů, zrovna tahle ta, jo, se furt hodí i na dnešní dobu, když se kolem sebe podíváte. Já to nechci rozebírat, protože to bychom se dostali do takové sociologicko-filozofické debaty. Na to fakt nemáme čas. A já nejsem hoden takovouhle diskuzi začít, ale přijde mi to, jenom se zamyslete se mnou, třeba možná se mnou nebudete souhlasit, možná se mnou budete souhlasit, ale že ty pecky od těch Vysáčů jako kdyby seděly na dnešní dobu. Jo, jo, jo. Co se dá dělat, život je krutej.

0: kapely napříč roky. Posuďte sami. První, poslední. Na Rádiu B.
1: Tak se podíváme na jednu z posledních zatím pecek od kapely Vysací zámek. Fedor Fresho je skladba kapely Vysací zámek a vyšla v roce 2020 jako devátý track na jejich studiovém albu Anarchie a Total Chaos. No a jak jste si asi mohli povšimnout, nebo jak jste si domysleli, tak ta skladba vzdává velice osobitý, no co můžeme čekat od vysáčů, energický hold velice významnému slovenskému rockovému a jazzovému baskytaristovi Fedoru Freshovi, který ho známe z kapel jako Collegium Musicum, Blue Effect či Prudy. Zemřel v roce 2018. Já bych chtěl ještě doplnit, že Fedor Fresho natočil s Jaroslavem Hudkou a s Radimem Hladíkem dvě skvělé desky, kde Jaroslav Hudka čerpal od z folklorního takového zpěvníku, který jsem taky hodně používal, třeba Čechomor ho používá, teď mě to vypadlo. Je to prostě sbírka takového kněze, který putoval po moravských krajích a tam od babiček získával nápěvy různých písní, takových těch lidových barokní doby, a pak to sepsal, napsal do not, do takový, to je snad Bible, já tu knihu doma mám a jsem za ní vděčen, tyjo, jak on se jmenoval? Ježišmarja, František Sušil, už mě to naskočilo. Ano, tak tam právě Fedor Fresho, když Jaroslav Hudka čerpal taky z tohoto obr zpěvníku, tak natočili takhle ve třech nádherný dvě desky. Ty desky se jmenovaly, přátelé, Vandrovali hudci a Stůj břízo zelená. Dodnes si to pamatuju, tady fakt nemusím přemýšlet. Ale zpátky tedy k vysáčům. Vysáči dali hold tomuto skvělému muzikantovi, slovenskému baskytaristovi Fedorovi Freshovi ve stejnomenné skladbě Fedor Fresho. No a tím bych to tak jakoby zakončil, protože za chviličku už jistě víte, že bude roková pípa s Radkem, takže já mu nebudu tady blokovat čas a budu se na vás těšit zase zítra odpoledne. Krásný sobotní večer vám přeje Dan Kohout. Mějte se hezky.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
1: Z býťáckého výčepu se opět po týdnu hlásí Radek Lajtl a všem posluchačům přeje pohodový sobotní večer. Začíná další vydání rockové pípy a nás tady opět čekají 4 hodiny té nejlepší muziky, kterou si celý večer budete zase vybírat jenom vy sami. Vaše oblíbené kapely a skladby mi posílejte tak jako obvykle. Může to být třeba SMSka na číslo 720 001 222 anebo mailem na studio@radiobeat.cz. Linku k nám do výčepu to už taky znáte, 210 32 33 34 a kromě toho máte určitě ve svých mobilech taky býťáckou aplikaci. Přesto můžete své přání buď napsat a nebo rovnou sami namluvit a odeslat k nám do studia. Na úvod jsem vám dneska vybral tu pravou rockovou klasiku Rainbow a Ronnieho Jamese Dia, ale potom už je to zase na vás.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Když jsem mezi vašimi zprávami, které už jste mi dneska stihli poslat, hledal nějakou muziku na rozjezd dnešní rokové pípy, tak mě zaujal vzkaz poslaný z aplikace od Byťáka Ládi. Většinou totiž vaše zprávy začínají slovy právě sedíme na zahradě u grilu nebo vracíme se z dovolené, ale Láďa si dneska vybral úplně jinou činnost, při které by si přál poslouchat svou oblíbenou kapelu. No ale i takhle se dá zřejmě trávit sobotní večer.
2: Čau, prosím tě, klízím kuchyň na večer. Mohl bys mi pustit Vrtulníčka? Vrtulníček je Judas Priest, Turbo Level. Byl bych rád, díky. Láďa, říkaj mi papír. Ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Takže dobrý večer, Pavel, zdravím, Bíťáky. Chtěl bych zahrát písničku od Pumpy, tak trada, protože to je fakt trada pro manželku, a tak trada. Tak trada.
2: Jasně, zahrajeme tak trada, jsem mladá, to si zpívá,
1: ano,
2: tvoje manželka.
1: Určitě. Máme nějaký roky, takže ale furt jsme mladí. Takže...
2: Ale duchem určitě, že jo?
1: Tak určitě.
2: Dobře, tak jo, tak dáme Pumpu, zase zalovíme tedy v tom archivu český klasiky Big Beatový, připomeneme tuhle, no vlastně legendu, tak je, víc by se dalo říct.
1: Jo, já si myslím, že jako je to opomíjená, ale prostě líbí se mi ten jejich styl těch Lindy Skinner a tak nějak.
2: Jo, to byly vlastně taková ta první jižanskou Big Beatová kapela, tak, která tady byla, no.
1: Tak, určitě, tak. Určitě. Mám to hodně rád, takže
2: jo,
1: v pohodě.
2: Tak... Byli, nebo ne byli, jsou pořád skvělí, že jo?
1: Jsou.
2: Tak jo, tak dáme tak trada a zazpomínáme na mládí. No a tobě přeju hezký večer, že pozdravuji i paní.
1: Jo, děkuji.
2: Aby byla tak trada pořád mladá. No.
1: Jo, děkuju moc. Taky.
2: Užívejme si dnešní večer a pořádnou porci Big Beatu, kterou pro vás připravuju. Tak jo.
1: Jo, děkuju moc, to je super, díky.
2: Taky, děkuju za zavolání, mějte se, ahoj.
1: Jo, díky, zatím, naslech.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tady Drábek Zbyněk, Želechovice, Olomoucko. A já bych chtěl pro mou ženu zahrát Metalliku Fade to Black.
2: No, Fade to Black, to je taky jedna z těch věcí, která se moc často nehraje, ale mohla by se zase připomenout po delší době.
1: No, myslím,
2: moc hezká věc, no.
1: Jo, jo.
2: A jestli teda manželce udělá radost, no tak proč ji nezařadit?
1: Já myslím, že jo. My jsme včera byli spolu 28 let.
2: No tak to gratuluju.

0: za muže. To je ale druhá liga.
1: To je druhá liga, no.
0: No.
1: Tak to já myslel, že ho třeba příští rok uvidím v Plzni, až přijede s kohoutama.
0: No, ono se to může podařit, no.
1: No.
0: Kohout Kamil, no, Kohout Kamil, Kamil Drábek.
1: Jo, jo, tak budeme sledovat. Dobrý, já občas v Plzni chodím na hokej se podívat, tak třeba ho tam uvidím potom. Dobrá, tak jo, takže dáme Metaliku, potěšíme třeba mladého hokejistu a vaší paní.
0: To předpokládám, že jo.
1: A samozřejmě i všechny fanoušky kapely Metalika. Takže díky za výběr písně, měj se hezky, přeji hezký večer a zdravím na Nahanou, že jo? Takhle se to tam
0: jasný,
1: u vás říká.
0: Želechovice u Ničov, no, Olomoucko.
1: Jo, jo, jo, jasný. Nedávno jsem tam projížděl zrovna. Loštice a okolí a tak. Hezké to tam máte. Jo, jo. Tak jo, takže díky, mějte se fajn a pouštěj Metaliku. Ahoj.
0: Jo, super.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak já bych pro všechny beatáky chtěla zahrát Mámu tátu. To je taková klasika.
2: No to je taková klasika, to už je skoro taková naše hymna, až bych řekl.
1: No já si myslím, to je jako Démon z Vykáču.
2: No. A nebo Já jsem Aleš od Tří sester, no. Tak to bychom samozřejmě mohli hrát, no. Tak jo, tak dáme Mámu tátu. A komu bychom to věnovali, nebo komu to chcete poslat?
1: Opravdu všem býťákům.
2: Tak, úplně všem býťákům, ať mají radost, ať si zase zaspomínají.
1: Jasný.
2: Tak dobře, tak děkujeme za tenhle tip. Alice, já vám přeju hezký večer, mějte se fajn.
1: Tak jo, dobrou, naschle.
2: Naschlenou.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Pavel Brna, ten rocker.
2: Ahoj Pavle, jaké máš přání dneska?
1: Já mám nešvilskou kapelu Gian z alba Last of the Runways a to by byla skladba I'll Sit in My Dreams.
2: Jo, tak teda to se musím přiznat, teď se mi úplně oku zaleskla nostalgická slza, protože to si vyhrabal no úplně skvělou věc z osmdesátek.
1: To je z 90. roku.
2: Nebo z 90. roku, tak no. Jak jsi na to prosím tě vzpomněl po takové době?
1: Ježiš, tak poslouchám muziku, která se nehraje.
2: No to je pravda, to bychom měli zahrát dneska.
1: Jo.
2: Tyjo, tak to jsem rád, že jsi si na to vzpomněl. To si mi fakt, Pavle, udělá radost touhle věcí.
1: No, tak to ani nedoufám, jako.
2: Pavle, komu bychom tuhle krásnou věc tedy věnovali? Samozřejmě nám dvěma, že jo, protože nám udělá radost určitě, ale chceš se ještě s někým podělit?
1: Já nevím, já se podělím s kamarádama z Brna, který mě znají, a vašemu rádiu, že tak dobře hrajete.
2: Dneska je to i trošku tvoje zásluha, protože tuhle věc opravdu zařadím moc rád a možná, že kapela Giant asi zazní úplně poprvně na vlnách Radio Beat.
1: No já si taky myslím, já jsem ho tam ještě neslyšel.
2: Takže dneska to napravíme, smažeme dluh vůči kapele Giant a pustíme jejich možná, no asi určitě největší hit I'll See You In My Dreams. Pavle, děkuju moc, udělal jsi mi fakt radost a jak říkám, rád to dneska pustím a zase si to po letech s chutí poslechnu. Věřím, že i ostatní býťáci. Takže díky moc, měj se hezky a těším se na tvoje další tipy. Ahoj.
1: Ty taky a pěkný vysílání.
2: Jo, děkuju. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, tak přeju pěkný večer. Šlo by dneska něco poslat na sever. Mohl bys mi zahrát píseň Nesahy na můj drink od Kabátu. Díky.
2: Půl litr samá rtěnka a vrchní škoda slov. Rozdováděná selka, vedle mě filozof.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: No, ahoj Radku. Tady je přisýpnutý Petr Solomouc.
3: Ale to jsou k nám hosti.
2: To jsou k nám hosti, no.
3: Dlouho ses neozval, já jsem si říkal, jaký úraz tě zase potkal, že nemůžeš volat. Všechno v pohodě?
2: Všechno v pohodě, jenom jsme absolvovali takovou kratší, delší cestu po celé Evropě a autem jsme to projížděli.
3: Dobrý.
2: Jo, vzali jsme to celou Evropu takhle cestou od Švýcarska, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Itálie. Tak jsme to jako projížděli a tak jsme si jako hráli hezky tohle. A jak jsme se vrátili, hele, takhle před týdnem, tak nám strašně chybí takový to trošku živější pojetí, jakoby, jestli bys nemohl zahrát Wasp.
3: No, to víš, že jo, mohl.
2: A zrovna od toho Wasp bychom, já vím, že to patří třeba do živáku, ale snad se nikdo zlobit nebude. Bylo by to z koncertu a bylo by to In The Raw. Tímto zdravím všechny býťáky a děkuju ti moc a mějte se všichni fajn.
3: Vy taky a jdu hledat do archivu a doufám, že se vrátím s pořízenou, tak.
2: Já ti přeju hodně štěstí, ať to najdeš. Díky moc.
3: Dobře, tak jo. Tak,
2: ahoj.

0: Roková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Ahoj, moc vás zdravím do Rokové pípy a taky všechny, co třeba teď ještě někde venku grillují a popíjí a vůbec si užívají sobotní večer poslechem Rádia Beat. Prosím o skladbu Sympathy od Juraja Heap. Děkuji, Míra z Rýmařova. No tak já věřím, že se ještě grilluje a popíjí a sedí na těch zahrádkách, protože dnešní den byl krásný a je potřeba takových dní ještě využít. Ono možná už jich moc nebude. Ale jak říkám, dokud to jde, pojďme si to ještě užít. No a pro všechny, kteří si to také užívají a grillují a popíjejí a poslouchají Rádio Beat, tak pro ty všechny Míra vybral Sympathy a Juriáše. Tak tady jsou.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Není to tak dávno, co jsem tady mluvil o tom, že ta nebeská kapela tam nahoře má už nějak zbytečně moc členů. A to jsem ještě vůbec netušil, že od včerejška dostane další výraznou posilu. Ve věku 73 let tam totiž odešel baskytarista Jaroslav Reitmajer, zakladatel a člen takových legendárních kapel, jako byly v 70. letech Elegie a o dekádu později pak Extra Band, kde právě Jarda byl autorem dodnes hraných hitů jako Sudé berou, Hráli jsme holkám a hlavně Poslední zvonění, které koncem 80. let díky pořadům jako Triangle nebo Hit Šaráda proniklo i do vysílání tehdejší Československé televize. Jardo, díky za všechny tvoje písničky a všechny ty skvělý koncerty, který jsem mohl vidět a zažít. A to Poslední zvonění ti teď posílám na tvou poslední cestu tam nahoru.

0: na co máte chuť vy. Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu B.
1: Začíná druhá hodina dnešní rokové pípy, ze které si načepujeme další porci muziky na vaše přání. Až do 23. hodiny je pro vaše tipy otevřená SMS brána 720 001 222 a stejně tak i mailová adresa studio@radiobeat.cz. No a ten, kdo by si chtěl o své oblíbené kapele popovídat a ještě k tomu třeba přidat i nějaký vzkaz, pro toho je tady linka 210 32 33 34. Klidný a pohodový večer vám z výčepu Rádia Beat přeje Radek.

0: říz a ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, já tě srdečně zdravím.
2: Ahoj.
1: Mám prosbu, budeš prosím tak hodný a zahraješ mi písničku Dnes od Tuba Tanky. Bylo by to pro tebe a pro mě. Přítel Honza si nechal zahrát Pretty Maids.
2: Jo, to bylo pro něj tenkrát.
1: Ano.
2: Jo, no.
1: Ano.
2: Tak to bylo.
1: Je můj přítel.
2: No, takže ho zdravím, to mi udělá radost, protože ano. Já jsem si říkal, kdo tak asi mohl ještě vyhrabat, nebo kdo to vůbec pamatuje, takovouhle starou věc.
1: Ano.
2: To vyšlo někdy 86 nebo no. 87.
1: No, tak nějak. No. Ano, tam máš pravdu.
2: Tak to, že ho zdravím, to mi udělá radost. No.
1: Radek tě pozdravuje, Honzo. Taky.
2: Jo, děkujem, tak jo.
1: No, a moc děkuje.
2: Tak minule to byly Pretty Maids a dneska jsi vybrala Tublatanku, písničku
1: Tublatanku
2: Dnes.
1: No, jo. Písnička se mi strašně líbí.
2: To je možná ještě starší než ty Pretty Maids minulej týden.
1: No, já mám Jurindu ráda.
2: Jo, tak ona Tublatanka ve své době, to bylo zjevení, protože já si pamatuju, když jsme to tady slyšeli prvně, tak to jsme na to koukali s hubou do kořán, protože to bylo úplně něco jiného, než jsme tady poslouchali doteď. A
1: ano.
2: To bylo fakt moc pěkný. Dnes mám rande so svojím mestom, nejděm do baru, len tak chodím. Ano.
1: No.
2: Do dneška si to pamatuju. No, tak jo, tak to dáme, to víš, jo.
1: Dáme to, jo.
2: Jo, dáme
1: si. A ty mi potěšil s tou písničkou Čarovná noc.
2: Jo, tak to je taky vlastně další hit z těch osmdesátek, že jo, takový nesmrtelný.
1: No, nádhera. To jsem si užila.
2: No, dobře.
1: Jsem si zesílila rádio.
2: Tak, ať z toho taky sousedi něco mají, veď?
1: Ano, ti vyhrávají vždycky vedle.
2: Tak, oni do tebe dechovkou a ty do nich rokovou pípou. Správně ano, to děláš. Ano. Já ti děkuji za výběr muziky. Ty máš vždycky dobrý nápady, co se týče těch starých vykopávek, když to takhle řeknu, protože to jsou vlastně i písničky, které já jsem poslouchal jako mladý chuligán. No. Tak to mi dělá radost, že si je takhle můžeme zase vždycky připomenout a oprášit.
1: Ano.
2: Tak jo,
1: ano.
2: Tak dneska dáme Tublatanku, já ti děkuju a přeju hezký večer, pozdravuj Honzu.
1: Tobě taky, krásný večer.
2: Užijte si ho spolu a mějte se fajn. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Další kousek dnešní rockové pípy bych rád věnoval býťákům Jindříškům, kteří nás teď poslouchají na své chaloupce a zaslouženě odpočívají po včerejších výkonech na Moravské olympiádě. Jsou to totiž mistři v takových sportech, jako je cornhole, ale hlavně mlky, což tedy nevím, jestli tuhle disciplínu znáte. Abych to nějak zjednodušeně popsal těm, kdo o tomto sportu nikdy neslyšeli. Postavíte si 12 očíslovaných polínek, jakoby kuželek, akorát místo koule do nich hodíte další 13. polínko. Ono to takhle vypadá, jako že to snad ani není sport, ale věřte mi, vůbec to není snadný a hlavně to počítání bodů, který jsem dodneška nepochopil. A málo kdo taky ví, že v tomhle sportu máme dokonce i mistry Evropy, což jsou právě Míra Jindříšek a jeho spoluhráč Standa Ozimý. A protože tenhle zvláštní sport pochází z Finska, tak těm našim evropským mistrům z týmu Lobestar a všem, kteří mlky takhle úspěšně hrajou, posílám teď pořádnou porci finské vodky.

muziku poslechne si rád, s rádiem být budeme mu přát. V každém klání, ve skvoši i v životě, ať si vítězem, a když přijde prohra, začni znovu s nadhledem. Marťo, přejeme ti metalovou pohodu, hodně zdraví a štěstí. Přeji ti Věrka s dcerou Aneškou, obě babičky, blízká rodina a přátelé.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Ráďo, je to 3 týdny, co jsme se spolu bavili po telefonu, 14 dní, co jsi mi zahrál na přání Ejžu, a dnes bych tě poprosil o jednu píseň pro moji dceru, jako dárek za vnučku, která se narodila minulý týden. Dal bych si Avantageu Lost in Space, protože po dnešku se taky cítím tak trochu jako ztracený ve vesmíru. Díky, Honza, a zdravím všechny, kdo poslouchají Rádio Beat. Já tedy zdravím Honzu a držím mu palce, protože co si pamatuju z toho hovoru před 3 týdny, tak on ten život má teď trošku tak jako na houpačce, ale já věřím, že všechno dobře zvládne, všechno dobře dopadne, a jestli mu aspoň trošku zvedne náladu jeho oblíbená kapela, no tak to je to nejmenší, co pro něj teď můžu udělat. Já mu teď posílám tedy Avantageu Lost in Space a doufám, že už nebude tak ztracený a že aspoň ta vnučka, že mu udělá teď radost.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Sláva Rádiu Beat. Rádi bychom nechali zahrát píseň Plakala od Divokýho Billa. Jen tak všem pro radost a dobrou náladu. Pershing a Stáňa, věrní posluchači a milovníci roku. No a já tohle přání samozřejmě rád splním, protože radost a dobrá nálada, toho není nikdy dost.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, tady Petr.
3: Ahoj Petře, jaké máš přání?
2: Ale mohl bys mi prosím tě zahrát normálně Running Wild, já jsem na tom tak trošičku vyrůstal,
3: no.
2: Prostě jsme to v těch 90 poslouchali, no. A ještě bych řekl, že moc to jakoby nehrajete, tak jsem si na to vzpomněl, no.
3: No, to je zrovna, jak jsem chtěl říct, to je jedna z těch kapel, na kterých jsme možná vyrůstali, ale dneska už moc se nehraje. Je pravda tedy, že Running Wild není úplně ta špička, nebo ta první liga, když to takhle řeknu. Ale svoje místo v historii mají, to jako v každém případě.
2: Tak jo, no, jako bys byl tak hodný, abys mi prosím tě mohl pustit, nebo bys tam našel aspoň like hand ein.
3: Jo, vím, co myslíš, ano. To si myslím, že nebude problém, to tady asi máme, tak to bych zařadil.
2: Moc krát děkuju.
3: Jo, tak to už je vlastně další připomínka našich mladých let. Před chvílí si volal Býťák, nebo minulou hodinu si volal jeden Býťák o kapelu Giant. S tím mi udělal velkou radost, že zase oživil takovouhle muziku a dneska vlastně je to takovej skoro večer pro pamětníky. Running Wild taky, že jo, určitě udělá radost spoustě lidí.
2: Bych byl rád, no, moc krát děkuju. Ale kdybych ti mohl poprosit, mohl bys to poslat prostě do Čambus?
3: No, řekl jsi to sám, bude to tam?
2: Tak jo, díky moc.
3: Hele, díky Petře za tenhle tip, měj se hezky a hezký večer.
2: Taky dík, ahoj.
3: Ahoj.

0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Krásný večer všem Beaťákům a panu Výčepnímu. S manželem prosíme zahrát od pana Leška Semelky skladbu Jména a chtěli bychom ji poslat všem, kdo dnes taky, stejně jako my, pracovali na zahrádkách a teď zaslouženě odpočívají. Děkují Ivana a Lumír z Blanska. Takže pro všechny ty mičuriny a zahrádkáře vybrali Ivana s Lumírem tuhle krásnou píseň od Leška Semelky a já ji posílám všude tam, kde se teď zaslouženě odpočívá.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Když jsem tady na konci minulé hodiny mluvil o tom, že ta velká nebeská kapela tam nahoře má zbytečně moc členů, tak jsem zdaleka netušil, že Jarda Reitmajer nebyl jediný, kdo se vydal tam nahoru posílit jejich řady. Minulý týden bohužel zemřel také Ivan Šíma, muzikant, baskytarista kapel Blackback a Nemitá bambule. A jeho kamarád Honza by mu rád tam nahoru poslal jeho oblíbenou muziku, což je píseň Crossfire od Stevieho Ray Vaughana. Takže i tohle přání plním a doufám, že Ivan si tam nahoře tu svou muziku poslechne.

0: ten Výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Zdravím pana Výčepního a prosím o kapelu Škvor a Sílu starých vín a bylo by to jako dodatečný dárek k svátku pro naši hospodskou Radku u Studánky. Díky moc, Pepa Třebíč. Jo, Pepa Třebíč a hospoda Studánka. Musí to být úžasný místo, přímo magický, protože Pepa tam dokáže sedět každou sobotu a poslouchat tam rokovou pípu. Nicméně tedy paní hospodské přeji dodatečně k svátku jenom to nejlepší a hlavně spoustu stálých a tak věrných štamgastů, jako je pan Pepa. A tady posílám ten dodatečný malý dárek k tomu svátku.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Zdrav, Radku, šaman z Libišan.
3: Nazdar, šamane, ahoj, ahoj.
2: To viděl dneska z Iron Maiden, už tam nějaký máš?
3: Seš první, ku podivu tedy.
2: Jsem první, tak to nemá chybu. Tak my jsme mohli dát sedmýho syna, sedmého syna.
3: Seven Son of the Seven Son. No a víš, že jo, to bychom mohli dát.
2: To jsi hodnej.
3: No, tak dobře, tak dáme, dáme sedmičky, jo?
2: Super, ale hodnej. Posílám to tobě, všem do rádia Beat a všem dobrým beaťákům.
3: Pošleme to ještě největším fanouškům Iron Maiden, který si pravidelně o tuhle kapelu píšou. A to je Jirka s Alčou a beaťák Tom z Brna.
2: Jo, dobrý.
3: Můžeme, jo. Můžeme to takhle
2: super,
3: spojit.
2: Jo, tak. Díky.
3: Děkuju, měj se hezky. Děkujeme taky, za tenhle taky. Tip. Maideny pustíme a doufám, že i tvůj večer dneska bude, jak má být.
2: Doufám.
3: Dobře.
2: Ahoj.
3: Ahoj.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na Rádiu B.
1: Za chviličku nám pan John Bon Jovi odstartuje druhou půlku rockové pípy a já vám jenom připomenu, že i do ní si můžete přidávat muziku, kterou byste dneska večer ještě rádi slyšeli. Stačí k tomu málo, třeba zavolat na linku 210 32 33 34 anebo poslat mail na adresu studio@radiobeat.cz. Na vaše tipy a nápady už tady čeká Radek Lajtl a přeje vám ničím a nikým nerušený poslech.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Na začátku druhého poločasu dnešní rokové pípy se zase podívám mezi vaše psané zprávy, kterých přišlo, no, už taky pěkné množství. Takže to nebudu zdržovat, vemu hned tady tu první. Ahoj Radku, zavařujeme okurky a rajčata a k té práci tě poprosím o zahrání písně, no, co jiného, kořenová zelenina od Krausberry. Moc díky, Kuba a Luca z Davle. Tak já Krausberry posílám do kuchyně, věřím, že povzbudí tahle kapela vaše pracovní úsilí, no a že se dílo zdárně podaří.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, tady Pepík Krutík z Radňovic. Chtěl bych pro všechny motorkáře z okresu Žďár nad Sázavou zahrát něco pěkného.
2: Dobře, tak když to má být pro motorkáře, tak předpokládám nějakou motorkářskou muziku. Pro všechny, samozřejmě.
1: Pro všechny, jasný.
2: Pro všechny, tak ono už se vám skoro...
1: Hlavně kola má na zem.
2: Tak, přesně, už se vám blíží konec sezony, vlastně taky, viď?
1: Jo.
2: Je potřeba ještě si zajezdit, využít pěknýho počasí, tak hlavně jasný. Tedy těma kolama na zem, no.
1: Kolama na zemi.
2: Kolama na zemi.
1: Poprvně jsem se dovolal, já jsem jí psal a to...
2: Dneska je opravdu zvláštní den, protože dneska nevadí. Kdybych to počítal, tak možná dneska padne rekord volajících a psaných
1: nevadí,
2: zpráv.
1: Nevadí.
2: Ale dovolal ses, to je důležitý. Mě teď napadlo, když je to pro motorkáře, že bych nabít kapelu Rebel Road a motorkářskou hymnu, takovou Heart of Steel.
1: Jasný.
2: Jo, může být.
1: Jo.
2: Skvělý. Tak jo. Taky tam dáme. A já teda přeju všem motorkářům, kteří ještě nezazimovali stroje, tak ať se ještě nakonec sezony svezou.
1: Tak minimálně měsíc.
2: A jo? Hlavně opatrně.
1: Jasný. Děkuju.
2: Tobě taky. Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
2: Dobrý večer, tady je Renata.
3: Dobrý večer, Renato. Co pro vás můžu udělat? Nebo respektivně, co chcete dnes pustit za muziku?
2: Já bych si přála pustit Horký žeslíže.
3: Ano, to by šlo. Kterou?
2: Emanuel Bacigala.
3: No, moje oblíbené.
2: Yes, moje taky.
3: Ano, to je tak roztomilá blbost, že prostě ano. To můžu poslouchat pořád kolem dokola a pořád dokola, se mi to bude líbit. Jasně. Tak jo, komu to budem posílat? Kam?
2: Všem, kteří večer poslouchají, ať si to užijí.
3: Dobře, tak ať si to užijí a hlavně pozor na bezpečnost práce. Tak.
2: Právě. Díky, hezký večer.
3: I vám, mějte se hezky. Ahoj.
2: Naschledanou, ahoj.

0: Roková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Čau, tady Vlasta Hledeč.
2: Ahoj Vlasto, tak povídej.
1: Šlo by třeba remont, že bychom si dali něco, to by šlo asi, ne?
2: Remont určitě, to víš, že jo.
1: Úplně perfektní, od remont třeba, to už bych možná nechal na tobě, ty máme rádi všechny od nich.
2: Já si vzpomínám, minulý týden někdo objednával od nich Blitzkrieg Bob, tak zkusím zase něco jiného třeba tam dát.
1: To je špica, to je dobrá skákačka.
2: No právě. Tak já něco vyberu a pošlem to, jo?
1: Tak jo, super, a díky.
2: No, vůbec není záč, jo. Zase někdy zavolej, máš dobrý tipy.
1: Mm-hmm. No tak jo, perfektní, určitě se ozvem.
2: Jo, tak hezký večer, mějte se fajn, ahoj.
1: Díky, čau.

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý den, já se jmenuji Damian a přeji si Svaz českých bohemů od Hnouta.
2: Vidíš, to už jsme dlouho nehráli, dobře, že jsi si na ně vzpomněl. Tak to je, zase musíme zařadit. Dobrý.
1: Děkuju.
2: Tak jo, hele, a vy někam jedete, tam slyším nějaký šum jako z auta, nebo?
1: Jo, jsem tady s tátem, to je dlouhodobý býťák, máma to stejné, bracha tady spinka.
2: Aha, tak to nemůžeme moc asi křičet, vi?
1: Ale to nevadí, už nevadí. Se probudilo.
2: Dobře, tak jo, tak já tam zkusím zařadit teda ty Vohnouty. Pozdravuj tátu, hlavně dobře dojeďte.
1: Fajn, díky moc.
2: Tak hele, šťastnou cestu, dobře dojeďte a já vám tam za chvilku pošlu tu vaši oblíbenou kapelu.
1: Fajn, díky moc.
2: Tak jo, tak ahoj.
1: Ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepní. Rocková pípa Rádia Beat.
1: No ahoj, tady Martin Zinišovic. Jedeme teďka se synem na rally Pačejov, tak aby nám ta cesta hezky utíkala, jestli bys tam mohl dát AC/DC Thunderstruck.
2: No to bych mohl a to bych i měl, veď, protože AC/DC si ještě dneska nikdo neobjednal a to by byla škoda, kdyby jsme na ně zapomněli.
1: Super, tak jo, děkujem, pozdravím všechny býťáky a samozřejmě taky pro Kačenku něco.
2: Jasně, nějaký elektrikáře taky pro ní.
1: Jo?
2: Hele, a vyjedete do Pačejova na rally teda zítra, jo?
1: Nejedeme na rally, no, ono už je to dneska, ale my jsme dneska nemohli, takže doufáme, že zítra Filip Mareš to udrží a stane se mistrem republiky.
2: No, taky doufám. Akorát to špatně vyslovil, u nás se říká do Pačíva.
1: Jo, do Pačíva, no tak my jsme z toho severu, rozumíš, tam mluvíme buď česky nebo německy, takže...
2: No.
1: Takže do Pačíva, dobře.
2: Tak jedeš do Pačíva, tak.
1: Do Pačíva, dobře.
2: Dobrý. Tak jo, tak v Pačívě, hele, tam je určitě hezky. Tak ať se vám rally líbí, ať máte spoustu zážitků a měj se fajn a posílám teda na cestu ty AC. Jo? Čau, ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý den, Radku. Já bych chtěl, abyste mi... Já jsem Filip a chtěl bych, abyste mi zahráli Sovy v mazutu.
3: Sovy v mazutu, no to bysme mohli zahrát, to víš, že jo. Hele, Filipe, kolik je ti let?
2: Je mi 6 a jsem tady s partou na zahradě vlečí na Sázovou.
3: V 6 letech už máš takovýhle přehled o Big Beatu, no tak to je skvělý. Tak to musíme podporovat. Tak...
2: Já jsem si píčil dědy mobil.
3: Aha, a děda tě napovídal určitě, viď? Nebo to si věděl sám, ty písničky?
2: Ne, to jsme tady hráli se Strejdou.
3: Aha, tak dobře, tak dáme tři sestry, Sovy v mazutu, já je pošlu do Letče nad Sázavou, tam je mimochodem krásně, tam jsem nedávno zrovna projížděl. Takže se tam mějte hezky, užijte si celý krásný večer a doufám, že vám ho zpříjemním touhle muzikou.
2: Jo.
3: Tak se měj fajn, pozdravuj tam dědu a Strejdu a užijte si hezký večer. Ahoj.
2: Jasně, nazdar.
3: Nazdar.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Zdravím, tady Tomáš, chtěl bych poprosit Black Sabbath Paranoid. Děkuji moc, pěkný večer, Beatáci.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Haló, haló.
2: Haló, haló, slyšíme se. Ano, ucho přiloženo, hovořte.
1: Výborně. Jsme na zahrádce, slavíme konec sezóny. Zdravíme všechny býťáky a kdyby to šlo, tak bychom chtěli zahrát Básníky ticha od Nejlhav.
2: Určitě to půjde, pošlu je. Kam vlastně? Nebo kde sedíte na zahrádce?
1: Do Jemnice.
2: Jemnice, aha. Já jsem chtěl říct, to je Vysočina.
1: Vysočina, přesně. Ano. No,
2: tak zdravím na Vysočinu a pošleme tam tuhle krásnou písničku a já tak doufám, jo, že vám zpříjemní večer a možná je to jeden z těch posledních, kdy se dá ještě sedět venku a grilovat, tak si ho pořádně užijte.
1: Právě.
3: Děkujeme moc.
1: Miluška
2: není zač?
1: Tak je to hlavně pro ní.
2: Dobře, to je radosti vzadu. Tak
1: jo. Takže děkuji moc a všechny zdravíme.
2: Tak jo, hezký večer. Ahoj.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia B.
1: Čau, tady Jarda. Hele, šlo by prosím tě zahrát nám do chlumce nad Cidlinou něco, kluci od Odisej, nebo Citroni, nebo něco takového.
2: Já bych se držel té první volby.
1: Tak jestli bys mohl zahrát Jardovi, že dělá výborný guláš do chlumce nad Cidlinou, prosím tě.
2: Jo, jo, jo. Tam už myslím, děkuji, jsme hráli párkrát. To je taková ta parta, jak vždycky dokážete...
1: Kolem kocoura, kolem
2: ano,
1: kocoura.
2: Ano, ano, ano, ano. Jak to vždycky dokážete tak pěkně rozjet, no.
1: Ano, ano. Bylo by to hezký, no. Dneska jsme teda u druhého kamaráda. Kocour má jinou oslavu. Tam bohužel jsme se nedostali, tak dneska jsme u Jardy.
2: Ty jo, chlumec, tam to žije, koukám.
1: Ano, ano, tady je nádherně.
2: Jo, jo. Dobře, tak...
1: Děkuju moc.
2: Pošleme Odiseu.
1: Děkuju.
2: Dobrý, tak jo, čau. Mějte se, ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: No.
3: Ano, ano, slyšíme se. Ano, slyšíme. Jo, jako kdybyste stáli vedle mě.
2: Já nevím, že jsem se dovolala, jako po půl hodině asi.
3: No, dneska je to trošku těžší. Tak, povídejte.
2: No, já teda jsem přemýšlela, co bych nechala zahrát. Nevím, jestli třeba od Trautumberka nějakou písničku, šlo by to?
3: Určitě, to víte, že jo?
2: Jo.
3: Jo, já tak už tady mám teď ten závěr hodiny, mám vlastně postavený, koukám ze samých českých věcí, tak to asi vůbec nevadí, tak budem pokračovat trošku v domácí výrobě.
2: Super, super.
3: Takže Trautenberg, nabízím takový ty zásadní hity, Netáhlo, Spoura kanců, nebo něco na ten způsob.
2: Tak to Netáhlo, to bude...
3: Netáhlo, že jo?
2: To bude hodit určitě na dnešek.
3: No. Asi nejenom i na dnešek u někoho.
2: No, ale to bych jako to nerozváděla.
3: Ano, necháme to tak, jak to je. Zahrajeme Trautenberg Netáhlo, ani nebudeme říkat pro koho nebo komu, jo?
2: No, jenom bych třeba, můžu jenom tak jakoby třeba říct, no, pro koho bych chtěla nechat zahrát.
3: Můžete cokoliv. Skoro.
2: Jenom, že tady sedíme teďka, tak jakoby po grilovačce, tak mamka měla včera narosky, tak třeba pro moji mamku hlavně, no a pak pro zbytek osazenstva, což je moje dvě dcery, Nikče a Natka, jejich přítelové Honza Vítě a můj manžel Pavel a bratr Lukáš, ten je váš velký fanoušek, tak pro ně hlavně teda.
3: Nezapomněla jste na nikoho?
2: Myslím si, že ne. Asi.
3: Ne, no já vás tam jak hujeru na třídní schůzce teda.
2: Jinak teda, abyste věděli od koho, tak je to od Simony teda.
3: Dobře, takže tak pokračujte jo, v hezkém večeru. Předpokládám, že oslava se povedla.
2: No stopro, a hlavně, že jsem si teda dovolala, už jsme ani nedoufali teda.
3: No, tak jo, takže večer zakončíme ještě dárečkem od Trautenberka.
2: Super, díky moc.
3: Mějte se hezky.
2: Tak všem děkujeme a zdar.
3: Tak jo, zdar.
2: Zdar, dobrou noc.

0: na co máte chuť vy. Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
1: V našem beatáckém výčepu jsem právě teď narazil úplně poslední sud a to znamená, že nás v dnešní rokové pípě čeká už jenom ta jedna závěrečná hodina, kterou si ale můžete opět naplnit tou nejlepší muzikou podle vlastního výběru. Zavíračka je v 11, takže do té doby mi můžete posílat vaše hudební přání jako SMSky na číslo 720 001 222 anebo volat na linku 210 32 33 34. Pohodový závěr sobotního večera ve společnosti Rádia Beat vám přeje Radek Lajtl.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Šla by třeba přehrát takhle, kdybys našel bednu od whisky.
2: Jo, to bych asi našel, to víš, jo.
1: Ale já mám dneska narozeniny, takže...
2: Ty jo, tak gratuluju.
1: Máme tady oslavu.
2: No tak to chápu, to samozřejmě musím zabalit dáreček taky. Tak tu bednu od whisky, jo?
1: Jo, dobrá. Díky.
2: Tak jo, a kolik?
1: 34.
2: Takový děti, ty jo.
1: No. Jsem mladej, no, ještě.
2: No, tak pozdravuj tátu. Ten ještě mluví, nebo už ho oslava zmohla?
1: Jo, ještě mluví.
2: Jo. Tam moc neslyším vzadu. Dobrý, hele, no. Tak to pořádně oslav. Přeju všechno nejlepší a tu bednu od whisky tam za chvilku pošlu, jo?
1: Jo. A táta vzkazuje, že ta extra band byla dobrá volba.
2: No, dobrá volba to byla, bohužel při smutný příležitosti, no.
1: No jo, no.
2: Co se dá dělat? Nic, dobrá. Je to život, no.
1: Je to život, přesně.
2: Tak jo, hele, tak si to pořádně oslavte dneska, za chvilku tam máš ten dárek, jo?
1: Jo, díky.
2: Tak jo, tak ahoj.
1: Čau.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: No já tě zdravím, Radku, tady Martin Ozy, Plzeň. Ahoj, chlape.
2: Nazár, kde jsi se flákal takovou dobu?
1: No já jsem se snažil dovolat, ale prostě tak nebylo mi přáno. Prosím tě, Rádio, hele, já bych chtěl zahrát pro mojí úžasnou manželku Jelonku, která byla včera přirozeniny, věk říkat nebudu, ale je tak sláma, stejně mladá.
2: 18-19 počítám.
1: Tak, 21, no, dobrý.
2: No, ona chodila o 2 roky vejš než my, no, tak jasný.
1: Tak,
2: no.
1: Přesně, jako vy. Jestli bys tam našel, já jsem původně chtěl vejšet jízt od Iron Maiden, ale už jste mi vyhráli, takže jestli bys tam našel něco od, samozřejmě, pana Ozzyho Osbourna z jedničky z Blizzardu rok 80, buď Revelation of the Horde, anebo Goodbye to Romance.
2: Člověče, Ozzyho tady už chtělo spoustu lidí. Já bych to nejradši úplně spojil všechno dohromady a pro všechny, kteří si o něj napsali, tak bych asi dal jednu takovou jakoby společnou.
1: Tak určitě.
2: A teď, když tady koukám do těch přání, tak je tady návrh Changes, ale duet tak. S Kelly Osbourne.
1: No jasně, tak klidně, hele, v pohodě.
2: Může být?
1: To je, tuším, že Wolf War, tak klidně, hele, Radku.
2: Jo, a potom tady někdo chtěl ještě, nechme chvilku, jo, už to vidím tady, Bíťačka Janča. Manžel odjel po 45 letech na školní sraz a poslouchá sama rokovou pípu a ta chtěla Goodbye to Romance. Taky dobrá volba.
1: No, tak to je ono z jedničky, jo, tak Goodbye to Romance.
2: Přesně, takže to dáme asi jako společný přání takhle, jo?
1: Určitě. Tak dobře. Děkuju moc.
2: Takže pro tebe, pro Ilonu a...
1: Pro všechny bytáky, jo?
2: Tak, pro všechny, kdo si napsali o Ozzyho, takže to dáme takový jako všechno v jednom.
1: Všechno, přesně.
2: Pošleme Goodbye to Romance.
1: Přesně tak, jo. Děk se moc hezky, Radku. Ahoj, chlape.
2: Ty taky, díky.
1: Čau, ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, tady Marcel Rořek. Já bych chtěl poprosit, jestli by šlo zahrát skladbu číslo 7 od kapely Aerosmith z LPčka Nine Life.
3: Dobře, podívám se po něm, pokud ho budeme mít v archivu, není problém, samozřejmě, dobře. Rádi zařadíme. Kdyby tak náhodou máte variantu B?
2: Variantu B, pak už hledá od Aerosmith, tak asi Armageddon, že jo, klasika, no. Tak.
3: Jo.
2: Taky
3: dobře.
2: Neurazí, jo?
3: Ano, dobře. Ano.
2: Ale to... priorita je teda za A.
3: Ano, snažím se o variantu A, pokud nebude, přistoupíme k variantě B, dobře, která taky je v pořádku a neurazí.
2: Dobře, díky, mějte se hezky, na skle.
3: Na skle, hezký večer.

0: Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Čau, tady Anet, já bych poprosila kabáty Pohodu.
2: No, vůbec není problém, ale komu a pro koho?
1: Pro Anet, Honzu a Matěje.
2: Ano.
1: Skladna.
2: Skladna. Dobře, pošleme tedy na Kladno, Pohodu. Doufám, že vy ji máte taky. Slyším,
1: ano,
2: tam nějaký hluk. Zřejmě se vracíte, nebo teprve jdete někam?
1: No, tady Matěje vezme domů.
3: Aha. Vracíme se domů.
2: Akce byla dobrá?
1: Jo, perfektní.
2: Tak to je správné, tak to má být. Takže to podpoříme ještě tou pohodičkou od kabátu. Jasný?
1: Tak jo, děkuji.
2: Mějte se, ahoj. Děkuji.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer. Tady do nás pozdě, abych nejsem jen zvolal kamarádkama hrajeme kosky a chtěli bychom zahrát něco od Floydu.
2: Něco od Floydu? No to jste mi nedali úplně lehký úkol. Ty mají tolik krásných věcí, že nevím teď, kterou
1: no,
2: zrovna napřed.
1: Cokoliv.
2: Cokoliv? Dobře.
1: No, jasně.
2: Tak jestli to může být cokoliv, tak třeba vyberu něco, co se vám bude
1: jo?
2: Líbit. Jo?
1: Tak.
2: Dobře.
1: Budeš hodnej. Ahoj.
2: Tak jo. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, Radku. Tady Petr a Radek ze Starého Hradiště u Pardubic. My tě zdravíme.
2: No já vás taky zdravím, pánové. Ahoj.
1: My se omlouváme, že jsme měli takovou absenci. My jsme měli dva víkendy akci. My jsme měli akci 90. výročí fotbalu a pak jsme měli Guláš Fest.
2: No tak bylo to chápu. To bylo náročný. No.
1: No, bylo.
2: Tak.
1: Myslíš, že se ještě vejdem do vysílání?
2: Určitě.
1: Já tě chci poprosit kapelu Halloween, píseň Future Lord. Bylo by možný?
2: No, samozřejmě, to dáme.
1: A já bych chtěl pro mého kamaráda Káju Srnáčka, který dneska zaboroval v šipkách, jako to je borec. Takže mu fandím, abych to dotáhl daleko.
2: Halloween jste říkali Future Lord, že jo?
1: Future Lord, no.
2: Jo, tak jo, tak zase.
1: Jo.
2: Dáme tuhle starou pecku. Dobře.
1: Perfektní.
2: Tak jo, pánové, mějte se krásně, užívejte si hezký večer.
1: A... Zapálenou v krbu je, takže v pořádku všechno.
2: No, všechno je tak, jak má být.
1: Nám sedíme venku, takže pohoda. A příští sobotu zavoláme, neboj se.
2: Určitě, určitě, už teď se těším. Tak jo, hele, mějte se, ahoj.
1: Ahoj, děkujem, čau, čau.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, tady Veronika. Chtěla bych nechat zahrát svým milovaným švagrový a bráškovi Do Krkonoš od Jasné páky Špinavý záda.
3: Může být, pokračujeme. Děkuju tedy zase krát. V té klasice voně. České. A. Tak.
2: Tak jo, díky.
3: Dobře, tak děkujeme za tip. Dobrou. Mějte se hezky, dobrou.
2: Taky, na stranu.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Je dobrý večer, hned jsem se dovolal. Roková pípa?
2: Ano, ano, přesně tak.
1: Jejda, u telefonu Pavel Lobeč a já bych vás chtěl požádat Nightwish starou.
2: No a kterou od nich?
1: No víte co, ono to fakt je úplně jedno, protože to byla jedna pecka za druhou.
2: No ano, svým způsobem ano, protože ty začátky vlastně to máte pravdu, no. Co skladba to v podstatě hit?
1: Víte co, vyberte něco, to je úplně jedno, protože fakticky já jí fandil.
2: Dobře, tak minulý týden, myslím, že jsme hráli Over the Hills and Far Away, tak já teď sahnu po něčem jiným a zkusíme zalovit zase v nějakým jiným albu.
1: Paráda.
2: Takže máme vybráno, tak už jenom snad hezký večer, dobrý poslech.
1: Děkuju. Fakt mi udělá radost, protože fakt dneska mám teda hrozně práce za sebou a dávám jedno pivko za druhým a teďka slavím tu práci.
2: No tak hlavně, když se práce povedla, teď se vám ještě povedlo dokonce si zavolat o písničku, tak tomu bych řekl úspěšný večer.
1: Tak jo, paráda.
2: Dobře, takže dáme Nightwish. Díky za zavolání, mějte se fajn.
1: Díky, tak jo, tak naschle, dík.
2: Naschle, ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak víťáci, pohled na hodiny mi říká, že do konce dnešní rokové pípy už stihneme odehrát jenom tu jednu závěrečnou skladbu na vaše přání. Ale ještě dřív, než ji pustím, tak bych vám chtěl zase poděkovat za spolupráci při sestavování playlistu pro dnešní večer a už teď se těším na příští sobotu, kdy tady společně roztočíme další rokovou pípu. A hlavně se těším na vaše další tipy a nápady a jsem zvědav, jak si to poskládáme příště. Do té doby se mějte fajn, užijte si pohodovou neděli a tady mám pro vás poslední splněné přání a taky ten poslední kousek, který vám dneska načepuju. Budou to Black Sabbath a píseň She's Gone na přání býťáka Radka, který by rád tuhle píseň věnoval své přítelkyni. No a to bude z rokové pípy pro dnešek už opravdu všechno. Dobrou noc a krásné rokové sny vám přeje Radek Lajtl.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.